0: Relax.
1: Uvolníme se.
0: Just relax.
1: Jenom se uvolněte.
0: Your body just like this.
1: Tělo jen tak leží.
0: Very relax, relax.
1: A uvolníme se.
0: Okay. Very relax.
1: Úplně se uvolníme.
0: And now you are very good like this, then this Yogeshwar will come in, Mahamandeshwar ji.
1: A teď, když takhle hezky ležíte, tak to převezme Mahamandeshwar ji.
0: And he will give you then all this practice.
1: A povede celé to cvičení.
0: But just for a while, completely relax.
1: Ale zatím se úplně uvolníme.
0: Very nice. Okay.
1: Krásně se uvolníme.

0: महामंडलेश्वर जी,
1: प्लीज, प्रोसीम प्रेवेज मी तो.
2: प्रणाम. Feel your whole body.
1: Procítíme celé tělo.
2: Feel the heaviness of your body.
1: Procítíme tíhu těla.
2: And be aware of your breathing.
1: A jsme si vědomi svého dechu.
2: Be aware of movements of your navel.
1: Jsme si vědomi pohybů v oblasti břicha.

0: and try to feel how with every exhalation you become more and more relaxed.
1: A snažíme se vnímat, jak s každým výdechem je to uvolněné.

0: And now once deep inhale and exhale.
1: Teď kon jednou hluboký nádech a výdech.
0: Slowly move your fingers, your toes.
1: Pomalu si zahýbeme prsty na nohou, na rukou.
0: And with inhalation stretch your body.
1: A s nádechem
0: inhale both hands above the body.
1: Rotáhneme se.
0: And with exhalation slowly hands again near the body.
1: A s výdechem zase připažíme.
0: Inhale, stretch your body and press your low back and neck to the floor.
1: Nádech, protáhneme se a bedra tlačíme k podložce.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Also be aware of complete inhalation.
1: Once
0: more. Inhale.
1: Jednou a jsme si vědomi celého dechu.
0: Press your low back, press your neck.
1: Bederní páteř tlačíme k podložce.
0: And exhale slowly.
1: A výdech pomalu.
0: Back.
1: Zpátky.

0: Now we will do Pavan Muktasan.
1: Teď si zacvičíme Pavana Muktasanu.
0: It is excellent for your low back. It is good for your digesting.
1: Výborná na bederní oblast, na trávení.
0: For your psoas muscle. For your neck.
1: Na sval psoas, na krk.
0: If you have pain in the low back, that is the great movement, great asana.
1: A je to skvělý pohyb, skvělá asana, pokud máte nějaké potíže v bederní oblasti.
0: Right leg, inhale.
1: Pravá noha, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Press knee to the chest.
1: Kolena.
0: Nose to the knee. Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Try that you hold your knee, not the calf.
1: Snažte se držet si kolena a ne holeň.
0: When you press your knee, you are able to make much better movements.
1: Protože když si budete táhnout koleno, tak ten pohyb bude lepší.
0: Inhale,
1: nádech,
0: left,
1: levá.
0: Exhale,
1: výdech.
0: Inhale,
1: nádech.
0: And exhale,
1: a výdech.
0: And try that your shoulder blades remain on the floor. Second round.
1: Snažte se nechávat lopatky.
0: Inhale,
1: druhé kolo, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And one round more. Inhale. Right leg.
1: Ještě jedno kolo. Nádech pravou.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Now try to feel.
1: Teď se snažte procítit.
0: Your body.
1: Tělo.
0: Circulation in your legs.
1: Krevní oběh v nohou.
0: Low backs.
1: V bederní oblasti.
0: Hip joints,
1: pičle,
0: abdomen
1: a břicho.
0: After long sitting,
1: a po dlouhém sezení,
0: or when you start to practice, it's always good to move and make more circulation in your knees, and because of that we will do bicycle.
1: A nebo když začínáme cvičit, tak je dobré trošku rozproudit, rozpohybovat kolena, takže si zacvičíme kolo.
0: And also because of strengthening the core muscle.
1: A je to také dobré na posílení těch základních svalových skupin.
0: Second variation.
1: Takže ta druhá varianta.
0: Nice bicycle. One start.
1: Jedna.
0: Two.
1: Dva.
0: Nice movement.
1: Krásný pohyb.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: But nice press your low back to the floor.
1: Ale bederní oblast tlačíme k podložce.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.

0: 9,
1: 9
0: and once more 10.
1: A ještě jednou 10.
0: Relax.
1: A uvolníme se.
0: Also is excellent if you have problem with your knees.
1: Je to také výborné cvičení, když máte problémy s koleny.
0: And before sit in the Vajrasana is good to little move your knees.
1: A než si sedneme do Vajrasány, tak je dobré ta kolena trošku rozpohybovat.
0: And now backward.
1: A teď zpátky.
0: One.
1: Jedna.
0: Also is excellent for your brain.
1: Je to také výborné na mozek.
0: Two.
1: Dva.
0: Coordination of the movements.
1: Na ta koordinace pohybů.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine.
1: Devět.
0: And ten.
1: A deset.
0: Relax.
1: A uvolníme se.
0: Especially when become little hard and when you go backward.
1: Zvlášť, když se snažíme to dělat poctivě a jdeme dozadu.
0: And when we just start with this asana, when we are beginner, we have very and you will see very strange movements.
1: A když vlastně jsme třeba začátečníci, tak uvidíte, že vlastně děláme takové zvláštní pohyby.
0: Without coordination.
1: Bez koordinace.
0: Now we practice excellent.
1: Teď samozřejmě už cvičíme skvěle.
0: Just relax.
1: Tak se uvolníme.
0: Feel your knees. Try to feel this circulation in your knees.
1: Procítíte kolena, snažte se tam vnímat ten oběh.

0: Be aware that your breathing is normal, relaxed.
1: Buďte si vědomi toho, jak se dech pomalu sklidňuje.
0: Once deep inhale.
1: Jednou hluboký nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And slowly sit in Vajrasana.
1: A pomalu si přesedneme do Vajrasány.

0: And from Vajrasana, we will do Marjari.
1: Z Vajrasana uděláme Marjariasanu.
0: Try when you go up that you go slowly up.
1: Snažíme se jít takhle
0: pomalu
1: nahoru. And
0: also down.
1: A zase
0: with the muscles.
1: Dolů, tak vlastně tahem těch svalů.
0: On that way we will all the time strengthening the muscles and also it will be excellent for our knees.
1: Tím budeme vždycky posilovat ty stehenní svaly a zároveň to bude dobré pro kolena.
0: But also be gentle and be careful with your knees if you have some injury.
1: Ale samozřejmě buďte jemní a opatrní na kolena, pokud jste po nějakém zranění.
0: One.
1: Jedna.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Two.
1: Dva.
0: Look to your navel.
1: Podíváme se na břicho.
0: Three.
1: Tři.
0: And make your spinal column like for riding horse.
1: Tak si
0: sedlo.
1: Sedl.
0: Yeah.
1: Udělejte si záda do tvaru sedla.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five. Inhale.
1: Pět. Nádech.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine.
1: Devět.
0: And slowly sit ten.
1: A pomalu se posadíme.
0: It is good for activating of complete yoga breathing.
1: Je to dobré pro aktivaci plného jogového dechu.
0: Also if you have painful period.
1: Taky pokud máte menstruaci.
0: And for spinal column.
1: A pro páteř.
0: Second round.
1: Druhé kolo.
0: One.
1: Jedna.
0: Two.
1: Dva.
0: Look to your navel.
1: Podíváme se na břicho.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine, slowly up.
1: Devět, pomalu nahoru.
0: And sit ten.
1: A sedneme si deset.
0: Relax in Vajrasana.
1: Uvolníme se ve Vajrasáně.
0: And we will do Shashankasana.
1: A teď bude Shashankasana.
0: Inhale, slowly go up.
1: Nádech, pomalu.
0: Arms.
1: Spažení.
0: And down.
1: A dolů.
0: And relax palms on the floor, relax your hands.
1: A tady se uvolní.
0: Elbows on the floor.
1: Dlaně, lokty.
0: Relax your shoulders.
1: Na podložce, ramena.
0: And relax your head.
1: A hlavu si uvolníme.
0: Feel nice stretching of your neck.
1: To krásné protažení v oblasti krku.
0: If you have some pain.
1: A pokud někde máte nějakou bolest.
0: Be aware that is not some dangerous thing.
1: Tak to nebude něco nebezpečného.
0: It is just a short muscles.
1: Je to jenom nějaký zkrácený sval.
0: Also fascia. Everything is short.
1: Všechno vlastně je zkrácené.
0: And try to relax.
1: A my se snažíme uvolnit.
0: And you feel the stretching of your spinal column, muscles.
1: A cítíme, jak se protahuje páteř, svaly,
0: neck,
1: krk.
0: Be aware of your breathing.
1: Buďte si vědomi svého dechu.
0: With abdomen breathing, you are massaging your inner organs.
1: Břišním dechem si masírujete orgány v dutině břišní.
0: If you have high eye pressure or high blood pressure.
1: A pokud máte vysoký nitrooční tlak nebo vysoký krevní tlak,
0: you will feel if something is too much for you.
1: Tak byste cítili, kdyby už to bylo moc.

0: And now slowly come up.
1: A teď budeme pomalu
0: inhale from the hip joints.
1: Pohyb vychází z kyčlí.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Nice. Now, you may put like a preparation for next asana.
1: Teď jako přípravu na další asánu.
0: Put your fingers on the shoulders.
1: Si dáme,
0: if you have problem with the sitting in the Vajrasana, you may sit in Dandasana.
1: Si dáme prsty na ramena. Pokud máte problémy sedět ve Vajrasáně, tak můžete přejít do Dandasány.
0: And slowly rotate. Inhale.
1: Budeme pomalu kroužit lokty, nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Two.
1: Dva.
0: Elbows up.
1: Lokty nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And once more. Inhale.
1: Ještě jednou nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: Backward. Inhale.
1: Na druhou stranu nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Two. It is not only for shoulders, it is for upper part of the body. Excellent for.
1: Není to jenom na ramena dobrý cvik, ale na celou horní polovinu trupu.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: You may feel better circulation in your shoulders, neck.
1: Možná cítíte lepší prokrvení v oblasti krku a ramen.
0: Deeper breathing.
1: Hlubší dech.

0: the same time, little stretching and going down.
1: A na druhou stranu, a zase budete vnímat jednak protahování a jednak to, jak jdeme dolů.

0: Rotate.
1: Čili je to protahování a rotace zároveň.
0: Nicely inhale up.
1: Krásně s nádechem nahoru.
0: And exhale hands down.
1: A s výdechem dáme ruce dolů.
0: Also what is very important. When you are in this position.
1: A co je taky důležité, když jste v téhle pozici?
0: Always have on your mind something like a sponge.
1: Tak si vždycky představte něco jako třeba houbu.
0: When you rotate.
1: A když s ním budete takhle kroutit,
0: water is going out.
1: Tak jde pryč.
0: You're squeezing.
1: Jako když ji stlačíte, tak jde ta voda pryč.
0: What means you will spontaneously exhale.
1: A to znamená, že vlastně spontánně vydechujete.
0: If you try to keep air inside,
1: když se budete snažit sobě udržet vzduch,
0: it will be that way and you will not be able to make movements.
1: Tak to bude vypadat takhle a nebudete schopni udělat ten pohyb.
0: And also when you practice asana on the way, pressing.
1: Stejně tak, když se snažíte cvičit asány takhle, jako tím, že na to tlačíte.
0: Very soon you will have headache here.
1: Tak velice brzy budete mít tady v té oblasti.
0: And it's not good.
1: Bolest hlavy.
0: Everything should be very nice and try that movements make exhalation.
1: A to není dobré, všechno by to mělo být příjemné.
0: On other side, inhale.
1: Na druhou stranu nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Without so much forcing. Everything is gentle, but you are not lazy. Make good movements. Inhale.
1: Silou, všechno by mělo být jemné, ale zároveň nejsme líní. Nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: Second round, inhale.
1: Druhé kolo, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale,
1: nádech,
0: exhale,
1: výdech.
0: And also when you are in this position, try a little like a stretching leg, which is hip joints is sometimes up, and you will see more stretching, nicely rotation, relaxation, and everything will come on the right place. One inhale.
1: Tak ještě jednou s nádechem. Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Nice.
1: Krásně.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Remain in Dandasana.
1: Zůstaneme v Dandasáně.
0: Other side, sorry. Inhale.
1: Tak pardon, ještě na druhou stranu, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: When you talk too much, you are...
1: Když moc mluvíte, tak to pak tak dopadá.
0: Inhale,
1: nádech,
0: and exhale,
1: a výdech.
0: Now, Dandasana and relax.
1: Takže teď se uvolníme v Dandasáně.
0: Just feel.
1: A jenom procítíte tu pozici.
0: Be aware of your body.
1: Buďte si vědomi svého těla.
0: Be aware of your breathing.
1: Dechu.
0: And I will show you. You are relaxing in this position.
1: Vy se teď ještě uvolňujte, já vám mezi tím něco ukážu.
0: That we are not losing too much time because it's double translation and all this.
1: Abychom nestráceli tolik času i s tím překladem.
0: You relax in this position.
1: Takže vy se takhle uvolňujete.
0: Ashva Sanchalan Asan.
1: A teď si

0: Teď já vám ukážu Ashva Sanchalasana.
1: That's very important asana.
0: Je to velice důležitá asana.
1: For your legs, pro knees, nohy, hip joints,
0: kolena, kyčle.
1: Strengthening this core muscle.
0: Posílení tady těch svalů kolem pasu.
1: This down part, like bicycle, also this strengthening.
0: Je tam ten v oblasti podbřišku, stejně jako u kola, to posilujeme.
1: And why is important to strengthen also this area?
0: A proč je důležité posílit tuhle oblast?
1: Not only that you are look better.
0: Nejenom, že budete lépe
1: vypadat. Without this pregača, this
0: belly.
1: You know, how is on the English? In the kitchen you have this apron. Yes. Without this. But when you have strong these muscles,
0: ale ty silné svaly v téhle oblasti,
1: immediately your position of body will be straight.
0: Vám pomůžou automaticky vyrovnat celou pozici těla.
1: And kyphosis, and all when we are
0: takhle, když je zvětšená kyfóza.
1: Down. This strong, this muscle will
0: svaly,
1: also make that we are in the good position of body.
0: Tak vlastně zlepší to držení celého těla.
1: What means this not because of the beach, but because of position of the body.
0: Takže neděláme to kvůli pláži, ale kvůli pozici těla.
1: When we practice this asana.
0: A když cvičíme tuhle asánu.
1: Also try that you are not going bend in this area.
0: Se snažte, abyste tam nebyli, neměli ohnutá záda při tom cvičení.
1: But try that is the straight.
0: Ale snažíme se.
1: And also chest is straight.
0: Záda byla rovně v bedrech i v oblasti hrudníku.
1: And you do inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: From this position, but not.
0: Oči neohýbáme záda takhle.
1: Try. Here also have nice, like V.
0: Je to jako takové Včko.
1: Here will be inhalation
0: nádech
1: and exhalation.
0: A výdech.
1: Ten times.
0: A 10krát.
1: And you know what is in the book.
0: A vy víte, co je v knize?
1: When you manage 3 round of the 10, it means that you have good muscles.
0: Že když uděláte 3 kola po 10, tak to znamená, že ty svaly jsou na tom dobře.
1: But we will practice only one.
0: Ale my budeme dělat jenom jedno kolo.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: 2. Little up your legs. That's nice.
0: Trošku ty nohy víc nahoru.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: Also for manipur is excellent.
0: Na manipur je to skvělé. 3.
1: Nice. Exhale.
0: Výdech.
1: 4.
0: 4.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: And once more.
0: A ještě jedno.
1: 5.
0: 5.
1: Exhale. And anandasana, relax.
0: A uvolníme se v anandasáně.
1: Only because Vishva Guruji is here.
0: Je to jenom proto, že je tady Vishva Guruji.
1: That I show that I am not torturing you.
0: Abych vás nemučil.
1: We will in other hands practice 3 round.
0: A jinak budeme cvičit 3 kola normálně.
1: But relax now.
0: Ale teď se uvolníme.
1: And feel.
0: A procítte to.
1: You don't need if you observe your body.
0: Když pozorujete tělo.
1: You don't need to read and everything for what is good this asana.
0: Tak nemusíte si číst, na co je dobrá ta asana.
1: Just observe your body.
0: Jenom můžete pozorovat to svoje tělo.
1: And you will immediately feel what happens in your body.
0: A okamžitě to budete vnímat, co se v tom těle děje.
1: You feel your legs.
0: Vnímáte nohy.
1: Thigh muscles.
0: Stehenní svaly.
1: But also you feel this pelvis diaphragm.
0: Ale cítíte i tu oblast pánevního dna.
1: Nice circulation in that area.
0: Jak to tam proudí v té oblasti.
1: What means that is the same time excellent against painful period, prostata, all this.
0: Což znamená, že je to vlastně dobré jednak kvůli menstruaci, jednak kvůli prostatě a tak dále.
1: It is strengthening the core muscles.
0: Posilujeme taky ty základní svalové skupiny.
1: Against depression.
0: Je to proti depresi.
1: Pain in the low back.
0: Proti bolestem v bedrech.
1: Better position of the body.
0: Na zlepšení držení těla.
1: Immediately self-confidence.
0: A okamžitě to buduje sebevědomí.
1: Manipur chakra, everything.
0: Manipur chakra, všechno.
1: Just relax and try to feel.
0: Jenom se uvolněte a snažte se to vnímat.

0: Once deep inhale and exhale.
1: Hluboký nádech a výdech jednou.
0: And slowly stand up.
1: A pomalu se postavíme.
0: Stand in your parallel foot, nice, relax.
1: Stojíme na chodidlech, které jsou paralelně, jsme uvolnění.
0: Already we talk about how we should stand.
1: Už jsme mluvili o tom, jak správně stát.
0: Hasta Uttanasana.
1: Hasta Uttanasana.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Turn up.
1: Přetočit dlaně.
0: Exhale.
1: Výdech nahoru.
0: Stretch up.
1: Protáhneme se nahoru.
0: Inhale.
1: Výdech. Nádech.
0: Turn and exhale.
1: Obrátíme ruce a výdech.
0: And now continue in your own rhythm.
1: A pokračujte ve svém vlastním rytmu.
0: But be aware of your movements. Do not make too quick.
1: Ale buďte si vědomi těch pohybů, neděláme je příliš rychle.
0: Also not too slow.
1: Ani příliš pomalu.
0: But all the time observe muscles.
1: Ale vždycky pozorujte ty svaly.
0: In this thoracal area.
1: V té hrudní oblasti.
0: Feel the stretching.
1: Procítíte tam to protahování.
0: Also is good for balancing left and right side of the body.
1: Je to také dobré na vyrovnávání levé a pravé poloviny těla.
0: And this connection between the ribs and spinal column.
1: A na to spojení žeber s páteří.
0: And once more, and after that, relax your hands.
1: A ještě jednou, a pak si uvolníme ruce.

0: Now we will do Akaran Dhanurasan.
1: Akarana Dhanurasana.
0: First on your right side.
1: Nejdřív doprava.
0: Open your foot and look to your thumb.
1: Nohu a podíváme se na palec.
0: Nothing is existing, only your thumb.
1: A není nic jiného než váš palec.
0: The same like you are practicing tratak.
1: Jako když cvičíte trátak.
0: Yesterday we talked about this.
1: Včera jsme o tom mluvili.
0: And now we will do this other hand, take this
1: thing. A teď to uděláme.
0: And now inhale.
1: Tětivu a s nádechem.
0: But be also aware of low back, not go back.
1: Ale vnímáme i bederní oblast, aby nám
0: exhale.
1: Se neprotahovala výdech.
0: Two.
1: Dva.
0: Feel the opening of the chest.
1: Procítíte to, jak se otvírá hrudník.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: And three.
1: A tři.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: When you practice this asana,
1: když cvičíte tuhle
0: asanu, also is important when we open the chest.
1: Tak je důležité, aby když rozevíráme.
0: We are working against kyphosis.
1: Tak to je vlastně proti.
0: We try to inhale, not
1: zvýšené kyfóze.
0: In front.
1: Snažíme nadechnout dopředu.
0: But up.
1: A nahoru.
0: Nice inhalation. But in the same time. Try that is not going back.
1: A zároveň ale přitom se snažíme, aby se nám nezakřivovala víc bederní páteř.
0: And also when you practice, try not to practice.
1: A taky když cvičíte, tak se snažte takhle necvičit.
0: And looking everywhere. Try to be focused.
1: Když se díváte všude možně. Snažíme se být opravdu.
0: And also with the strength.
1: A dělat to se sílou.
0: Now on the left.
1: Teď doleva.
0: And position is that you are stable in this position.
1: A v té pozici, ta pozice je taková, abychom byli stabilní.
0: Center of gravity is in the middle.
1: Centrum té gravitace je uprostřed.
0: And now inhale.
1: A teď nádech.
0: And you are opening your chest.
1: Rozevřeme hrudník.
0: Deep inhalation. Keep for few seconds.
1: Hluboký nádech, pár vteřin zádrž.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: And two times in your own rhythm.
1: Takže ještě dvakrát ve vlastním rytmu.
0: Nice inhale, open chest. Feel the muscles between the ribs and this shoulder blade.
1: Krásný nádech, rozevření hrudníku, vnímáme i to napojení žeber na páteř.
0: Excellent.
1: Výborně.
0: And when you finish, put your hands down.
1: A až dokončíte, tak si dejte ruce podél těla.

0: And now we will do Chatuspadasan.
1: Teď si zacvičíme Chatuspada Asanu.
0: When you go down, try to go, inhale, and just look, and firm your hip joints going down.
1: Čili jenom se díváme.
0: And put your palms on the floor.
1: A dlaně si dáme na zem.
0: And imagine how much is distance between hip joints and shoulders. That distance is between foot and palms.
1: A uvědomte si, jaká je vzdálenost mezi kyčlemi a rameny, a stejná vzdálenost by měla mít mezi nohama a rukama.
0: Make that your spinal column is straight, if it's possible.
1: Vyrovnejte si pokud možno
0: and look páteř. In front of you.
1: A díváme se před sebe.
0: But you know everything from the first level, Savarkhitasana, how your head should go.
1: A znáte to už z prvního dílu, jak v jaké pozici by měla být hlava.
0: Not bent only in the one vertebral, but
1: neměla by být zakloněna jenom v té oblasti jednoho obratle.
0: And after a few minutes, inhale, go up.
1: A po pár minutách jdeme s nádechem nahoru.
0: And exhale down.
1: A s výdechem dolů.
0: Now together we will do.
1: Takže teď společně.
0: Inhale up.
1: Nádech nahoru.
0: And down.
1: A dolů.
0: And also, why is important to have like you are watching in front of you?
1: A proč je důležité tu se dívat před sebe v té pozici?
0: Because in that position air is coming directly in clavicular area.
1: Protože v téhle pozici jde vzduch automaticky do té oblasti pod klíčními kostmi.
0: And that is excellent against asthma and bronchitis.
1: A to je skvělé proti astmatu.
0: Also you feel the stretching of your legs.
1: Taky vnímáte protážení nohou.
0: Heel should remain on the floor.
1: Paty by měly zůstat na podložce.
0: And now slowly up.
1: A pomalu jdeme nahoru.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And relax in Anandasana.
1: A uvolníme se v Ananda Asáně.
0: Now we will try to feel what happens with our body.
1: A teď se budeme snažit vnímat, co se dělo s naším tělem.
0: When you take Anandasana, you need few seconds for relaxation.
1: Když jdete do Ananda Asány, tak potřebujete pár vteřin na to, abyste se uvolnili.
0: And after that you will feel what is the benefit of asana.
1: A taky budete vnímat, jaké jsou ty účinky té asány.
0: Try to be aware of your breathing.
1: Snažte se být si vědomi svého dechu.
0: How is now your breath? Do you feel something like you take the mint?
1: A dech máte takový svěží, jako když byste si dali nějaký ten mentolový bonbon.
0: Be aware of your legs, circulation in your legs.
1: Uvědomte si, jak jsou na tom nohy a krevní oběh v nich.
0: Again you will feel nicely this low this muscles of pelvis, this pelvis diaphragm.
1: A zase budete vnímat tu oblast pánevního dna.
0: Also is excellent for your kidneys.
1: Je to také výborné na ledviny.

0: And now deep inhale and exhale.
1: A teď hluboký nádech a výdech.
0: And now we will do Meru Akarana Asana.
1: A uděláme si Meru Akarana Asanu.
0: First look.
1: A nejdřív se zase jenom podívejte.
0: And first on the right side, just look first.
1: Nejdřív doprava, ale jenom se dívejte.
0: Try that your body is in the one line.
1: Snažte se, aby tělo bylo v jedné rovině.
0: Also try that your pelvis is not going back, but try to be in the one line.
1: A taky, aby pánev nešla dozadu, abychom byli prostě v jedné linii.
0: And in this position, you feel

0: your spinal column, especially try to feel thoracal area.
1: A v téhle pozici vnímáme páteř, zvlášť v hrudní oblasti.
0: And it's excellent for your kidneys.
1: A je to výborné cvičení taky.
0: Also for your lung. One is the stretching and other is the squeezing.
1: Protože vlastně na jedné straně se vám to tělo protahuje a na druhé straně smršťuje.
0: And after stretch your hands and put.
1: A potom jdeme dolů.
0: When you are in this position, imagine that you have a wall behind you.
1: Hlava je na dlani a když jste v téhle pozici, tak si představte, že máte za sebou zeď.
0: And when we practice this asana, when we bend the leg from the front side, not from the back.
1: A když si pokrčíme tu nohu a chytáme si ji rukou, tak si ji chytáme před nohou, ne za nohou.
0: Why? It is not because of choreography.
1: A proč? Není to kvůli nějaké choreografii?
0: Because in this position we have more stretching here.
1: Protože v téhle pozici bychom se víc protahovali.
0: When we are in this position,
1: a když si tu nohu
0: more opening and less stretching here in the knee.
1: Víc otvírají ty nohy.
0: When we go up, we have two forces.
1: A když jdeme
0: one
1: nahoru,
0: force which is pushing your upper hip in front.
1: Tam jsou vlastně dvě takové síly. Jedna věc je, že to tlačí naši nohu nahoru.
0: And second, which will make that your foot is going more back.
1: A druhá je, že naopak nám ta noha jde dozadu.
0: And in this position, almost you are like in the sandwich.
1: A v téhle pozici jste pak vlastně jako v sendviči.
0: And you will nicely feel your this sacroiliacal joint.
1: A v téhle pozici budete krásně vnímat taky ten iliosakrální kloub.
0: Try this. And also it's excellent for your kidneys, but only if you have a big kidney stone, we will not do this asana.
1: Je to také výborné na ledviny,
0: akorát
1: při velkých kamenech ledvinových se to necvičí.
0: And we will not go left, right, because of time and everything. We will just do three times on the one side and three times on the other side.
1: My to nebudeme protahovat tím, že bychom střídali ty strany, takže uděláme si to třikrát na jednu stranu a
0: try to be in the one line.
1: Takže snažíme se být v jedné,
0: if it's possible.
1: V jedné linii, jestli je to možné.
0: And put palm on your knee.
1: A jednu tu ruku si dáme nahoře na koleno.
0: It will be good if your arm is the 90 degrees to the floor.
1: Bylo by dobré, kdyby ta spodní ruka byla v úhlu 90 kolmo na podložku.
0: It is almost like you're practicing trikonasana.
1: Je to podobné vlastně cvičení.
0: It's excellent for spinal column.
1: Je to výborné pro páteř.
0: Just close your eyes and try to be more focused on your spinal column.
1: Takže si jenom zavřete oči a snažte se vnímat páteř.
0: But we have problem, we are falling back.
1: Ale máme problém často, že padáme dozadu.
0: And make that your foot toes is looking to your head.
1: Takže schodidel si můžete udělat fajfku.
0: And more weight on the front side of the foot, not on the heel, because if you're on the heel, you're always falling back.
1: Takže když si zkusíte ty takhle nohama se zafixovat, tak nebudete přepadávat dozadu.
0: And open your eyes.
1: Otevřeme oči.
0: Be aware of your kidneys.
1: Procítíte si ledviny.
0: And also you will feel this front side.
1: A taky tu přední část.
0: There is the pubic bone and little up. And now stretch your arm.
1: Teď si protáhneme.
0: Bend in the elbow.
1: Lehneme, ohneme si loket.
0: Bend your leg. Reach your Tam, if you are not able, you may catch your ankle joint. It's no problem. Inhale up.
1: Snažíme se držet palec té nohy, pokud to není možné, tak je bez problémů.
0: Remain in the position.
1: Kotníky s nádechem.
0: If you have high blood pressure, breathe normally.
1: Zůstaneme v pozici, pokud máte vysoký krevní tlak, tak
0: and exhale down.
1: A s výdechem dolů.
0: Two.
1: Dva.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Pelvis in front, hip joints and legs.
1: Back. Kyčel dopředu.
0: Try to be in the one line.
1: Snažte se být v jedné linii.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And three.
1: A po třetí.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And now Anandasana for a few seconds.
1: Teď na pár vteřin Anandasanu.
0: Always is question why we are in the position with the kumbhak.
1: A vždycky se lidé ptají, proč jsme v té pozici se zádrží.
0: First kumbhak is excellent for strengthening our vyan prana. What means for strengthening the nerves?
1: Jedna věc je, že to je na posílení vyan prány, to znamená na posílení nervů.
0: Also is excellent for vagus nerve.
1: Taky je to výborné na posílení toho nervu vagus.
0: And for anamaya kosha, physical body.
1: A na anamaya košu pro fyzické tělo.
0: When you have kumbhak retaining the breath.
1: Tak když jste v zádrži full, dechu.
0: In that moment you are more squeezing the blood.
1: Tak vlastně jako vytlačujete tu
0: not blood, but the organ and blood is going out.
1: Nebo stlačujete ty orgány a tím proudí víc ta krev.
0: When you are kumbhak, but empty lung, you are more like a sucking blood in such or some organ.
1: A pak je zase tam vcucáváme tu krev do těch orgánů některých.
0: And in this case, we are with the kumbhak, antarkumbhak, make that we are have more influence on our kidneys.
1: A s antarkumbhakem potom to má i větší účinek na ledviny.
0: Now on the left.
1: Tak a teď doleva.
0: Also when you are in this position.
1: Takže důležitá už je ta pozice. Výchozí.
0: You will nicely see changing of the flow of your nostrils.
1: Protože budete vnímat, jak se mění proudění vzduchu v nosních dírkách.
0: Maybe you will see that in the first moment now is upper nostril, which is now right, is a little closed because of previous asana.
1: Možná na začátku budete vnímat, že ta pravá nosní dírka je trošku uzavřená, protože jsme předtím cvičili na druhou stranu.
0: But be few moments in this position.
1: Ale když chvilku budete v téhle pozici,
0: you will see that is now opening your upper nostril, what means now right nostril.
1: Takže budete vnímat, že se otvírá ta horní nosní dírka, což je v tomhle případě ta pravá.
0: And now stretch.
1: Tak natáhneme se na bok.
0: And bend your in the elbow.
1: A hlava je na dlani.
0: Just feel your body.
1: A procítíme tělo.
0: Without hurry.
1: Nikam nespěcháme.
0: Now bend your and reach your.
1: A teď si pokrčíme koleno, chytneme se. Palec.
0: Inhale.
1: Nádech nahoru.
0: Hip joint is going front, leg is going back. And you feel your groin, your hip joints, your kidney, your sacroiliacal joint, and you are enjoying in this position.
1: Takže vnímáme účinky ve všech těch částech těla, o kterých jsme mluvili.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Second.
1: Druhé kolo.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Imagine that is the wall behind you.
1: Představte si, že máte za sebou zeď.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: If you have high blood pressure, breathe normally in position.
1: Pokud máte vysoký krevní tlak, tak v té pozici normálně dýcháte.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: Inhale.
1: Nádech.

0: Exhale.
1: A výdech.
0: And Anandasana.
1: A Anandasana.
0: Relaxing Anandasana.
1: Uvolníme se v Anandasaně.

0: Once deep inhale.
1: Jednou hluboký nádech.
0: And with exhalation completely relax your body.
1: A s výdechem si úplně uvolníme tělo.
0: Feel the heaviness of your body, feel the contact of body and floor.
1: Pocítíte tíhu těla, to jak jste v kontaktu s podložkou.
0: Also this asana is excellent for stretching this pelvis diaphragm.
1: Ta asana je výborná také na protažení pánevního dna.
0: Hastapada Gustasana is much stronger, but still we here in this asana feel again circulation in that area.
1: A i tady vnímáme, jak se posílil krevní oběh v té oblasti.
0: What will bring stronger tonus of that muscles?
1: A posílíme tonus v tom svalu.

0: And we will do one asana more.
1: A uděláme si ještě jednu asánu.
0: When we practice, we need, when we bend in front, we need to go also back. When we go left, we need to go right.
1: Protože když při cvičení děláme předklonové cviky, tak musíme dělat i záklonové. Když jdeme doleva, musíme jít i doprava a tak dále.
0: And we was practicing, we were practicing Chatuspadasana.
1: A dělali jsme Chatuspadasana.
0: Now we need something on other side.
1: Takže potřebujeme něco na druhou stranu.
0: And in the second level of yoga in daily life is Setuasana.
1: A v druhém díle jogy v denním životě je Setuasana.
0: It's great asana also for strengthening the core muscle.
1: Je to skvělá asana i na posílení toho
0: Manipur chakra, self confidence, more strength, everything.
1: Svalů kolem pasu, na posílení manipura chakry, sebevědomí a tak dále.
0: Once more. Look first.
1: Takže zase se nejdřív jenom podívejte.
0: When you, from two side I will show you.
1: Tak ukážu vám to na tu jednu stranu.
0: Imagine that you don't have knees.
1: Představte si, že nemáte kolena.
0: You have from the hip joint in the ankle joint one line. What means you are not going on this.
1: Mezi kyčlema a kotníky máte jenom jednu vlastně rovinu.
0: But we will go up, inhale.
1: Budeme tak.
0: And also, not that your shoulder is going above fingers or this, because you will have feeling that you will fall down on the head.
1: A taky nedáváme ramena vlastně dál než prsty, protože byste pak měli pocit, že přepadnete na hlavu.
0: But imagine that somebody is pushing your shoulders to your feet.
1: Takže si můžete představit, jako kdyby vás někdo jemně tlačil celé to tělo směrem k nohám.
0: And other is catching your pelvis and up and little more also to the foot.
1: A ten a někdo jiný zase vás zvedá a zároveň vám posouvá tu pánev.
0: If you don't have problem with your neck, relax your head.
1: Nemáte problém s krkem, tak si můžete uvolnit krk.
0: What means inhale?
1: To znamená nádech.
0: And breathe in position.
1: A dech v pozici.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: If you have problem with your neck, do not relax your head.
1: Pokud máte problémy s krkem, tak tu hlavu nezaklánějte.
0: You saw once enough. Now we will do this. It's excellent also for energy, for feeling that you have power.
1: A je to taky výborné cvičení na to, abychom měli energii a cítili se pevní.
0: And now inhale up.
1: Nádech nahoru.
0: More.
1: Ještě víc nahoru.
0: Remain in the position, breathe.
1: Zůstaňte v pozici, dýchejte.
0: And down exhale.
1: A dolů výdech.
0: It is good during the pregnancy.
1: Je to dobré během těhotenství.
0: Why?
1: Proč?
0: Because it's strengthening our pelvis diaphragm, and organ will not go down.
1: Protože to posiluje to pánevní dno, svaly pánevního dna, a nebudou nám klesat orgány dolů.
0: Once more, inhale.
1: Ještě jednou nádech.
0: It is excellent for strengthening this. Core muscle.
1: Je to výborné na posílení svalů nad pasem.
0: Little more up, if it's possible.
1: Trošku víc nahoru, jestli by to šlo.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: I think that is enough. Ananda asana.
1: Tak myslím,
0: relax.
1: Že to stačí a uděláme si Ananda asanu.
0: Just relax.
1: A uvolníme se.
0: And observe your body.
1: Pozorujeme tělo.

0: How is your breathing?
1: Jak je na tom váš dech?
0: Also, if you read Hidden Power in Human,
1: a také pokud jste četli Skryté síly v člověku,
0: inside you will see that for every chakra we have also asanas.
1: Tak si všimnete, nebo jste si všimli, že tam ke každé čakře jsou nějaké asány.
0: And when we are practice with all five koshas.
1: A my když cvičíme, tak cvičíme se všemi pěti košami.
0: Read that book.
1: Tak si tu knihu přečtěte.
0: That is for Svadhyaya.
1: Je to na Svadhyayu.
0: Inside is asanas, meditation, everything.
1: Jsou asány, meditace,

0: Just relax your whole body.
1: Uvolníme si celé tělo.
0: Observe your body.
1: Pozorujeme tělo.
0: And be aware of your breathing.
1: A jsme si vědomi svého dechu.

0: Relax very much now.
1: A teď se úplně uvolníme.
0: Yes, all everything, okay?
1: Všechno uvolníme.

0: You can turn left, right.
1: Můžete se přetočit doleva, doprava.
0: Or it is okay, very good.
1: A nebo zůstat tak, jak jste.
0: Think about your stomach.
1: Nezapomeňte na svůj žaludek.
0: It will be very nice.
1: Bude to moc hezké.

0: Very relax.
1: Jsme hezky uvolnění.
0: And come.
1: A pomalu.
0: Yes.
1: Se můžeme zvednout.
0: Yes.
1: Posadit.
0: And we will bhajan.
1: A budeme mít bhajan.
0: Now how it is very, everything very nice and good. Very nice.

0: Hari Om. Dobrý večer. Ahoj, děti. No noise.
1: Ahoj, děti, žádný hluk.
0: Many bhajans, nice bhajans.
1: Mnoho krásných, hezkých bhajanů.
0: Very good. Thank you.
1: Moc dobře, děkujeme.
0: Well, today was the Swami Premananji.
1: Dneska Swami Premananji.
0: Today we spoken about Upanishad.
1: Měl promluvat o Upanishadách.
0: But somehow he was occupied with some work.
1: Ale měl něco jiného na práci.
0: That's why I'm late.
1: Proto jsem přišel pozdě.
0: But you had a nice bhajans.
1: Ale měli jste hezké bhajany.
0: All dear friends, brothers, sisters.
1: Všichni milí přátelé, bratři a sestry.
0: What makes happy our soul?
1: Co naši duši učiní šťastnou?
0: This is a very beautiful thought or a subject.
1: Co přináší štěstí naší duši, to je krásné téma.
0: And our dear Swami Premanandaji.
1: A náš milý Swami Premanandaji.
0: He is a very expert on that.
1: Je na to velký odborník.
0: But somehow he was in emergency.
1: Ale měl něco.
0: Occupied to help some soul.
1: Naléhavého zrovna pomáhal nějaké duši naléhavě.
0: So there are different kinds of happinesses.
1: A tak jsou různé druhy štěstí.
0: One is called kshanik sukh.
1: Jednomu se říká takto.
0: Kshanik sukh.
1: Kshanik sukh.
0: Kshanik means can be a second.
1: Kshanik znamená, že může být něco druhého.
0: Or some minutes.
1: Aha, nějaké vteřiny nebo minuty.
0: But then it disappears.
1: Ale pak to zmizí.
0: So again there is a suffering.
1: A znovu přijde utrpení.
0: Like a calf drinking milk from mother cow.
1: Jako když telátko pije mléko od matky krávy.
0: And just in the out of the mother cow, milk comes, and greedy person pulls the calf away and milks everything away.
1: Ale přijde nějaký chtivý člověk a nadojí se to mléko sám místo, aby ho nechal tomu telátku.
0: Doesn't matter if it's a calf or child or any, have the rights to drink the milk from own mother at least.
1: Ať je to malé děťátko nebo malé telátko, všichni mají právo na mateřské mléko, aspoň ze začátku.
0: Now that jiva is unhappy, suffering.
1: A to jiva je teď nešťastné.
0: Now sometimes for temporary happiness.
1: Někdy kvůli dočasnému štěstí.
0: We are suffering lifelong.
1: Trpíme celý život.
0: In positive way or in negative way.
1: Pozitivně nebo negativně.
0: So that jiva is also unhappy.
1: A tak ten jiva je také nešťastný.
0: Another sukha or happiness.
1: A další sukha nebo štěstí.
0: The sukha has no translation in English and German. As far as I know.
1: Pojem sukha nemá žádný ekvivalent ani v angličtině, ani v němčině, pokud vím.
0: Sukh and duk.
1: Je sukh a duk.
0: So, duk means you can say pain.
1: Duk můžete přeložit jako bolest.
0: Any kind of pain is dukha.
1: Jakákoliv bolest je dukha.
0: When you give injection, then you said dukta hai?
1: Když vám doktor dává injekci, tak se zeptá.
0: Is the pain?
1: Duktahe, bolí to?
0: Is painful?
1: Bolí vás to?
0: But opposite to this, we don't have English word.
1: Ale opakem této bolesti vlastně není to sukha, není slovo.
0: Each and every entity.
1: Každičká bytost.
0: Carries the light of God.
1: V sobě nese Boží světlo.
0: And that light of the God is not for this body only, but for that soul.
1: A to Boží světlo se netýká jenom těla, ale týká se duše.
0: And that soul is alive.
1: Ta duše je život.
0: And life is alive.
1: A život je život.
0: There is no death.
1: Není žádná smrt.
0: Either there is a death or a life.
1: Buď je někde život nebo smrt.
0: And jiva. Jiva means the life.
1: A jiva znamená život.
0: Jivan.
1: Jivan.
0: Now the period of this time in this world, in this body, that is a temporary called jivan, the life.
1: Ten jakoby omezený život v konkrétním lidském těle nebo nějakém těle se nazývá jivan.
0: Jiva is the soul.
1: Jiva je duše.
0: Will always be life.
1: Ta bude neustále živá.
0: Jivan is a temporary given in the body.
1: A jivan je ten časově omezený život.
0: Body doesn't have pain.
1: Tělo nemá bolest.
0: But pain is coming connected with the jiva.
1: Bolest je spojená s tím jiva.
0: If we get anesthesias,
1: když nám dají anestezii,
0: body is there.
1: Tak tam tělo pořád je.
0: All elements are there.
1: Všechny prvky tam jsou.
0: But the major operation, but you don't feel any pain.
1: A oni vás operují a vy necítíte žádnou bolest.
0: That time somehow that consciousness which has the jiva is disconnected.
1: To vědomí, to jiva je jakoby odpojeno na tu chvíli.
0: But we are connected to this world with this body.
1: Ale s tímto světem jsme spojeni právě naším tělem.
0: And is it this body which is giving us experiences of sukha or dukha?
1: A je to právě toto tělo, které nám zprostředkovává zkušenost buď sukha nebo dukha.
0: Pain or pleasure.
1: Buď bolesti nebo něčeho příjemného.
0: Pain or without pain.
1: Něco s bolestí, něco bez bolesti.
0: So each and every entity.
1: A tak každá jednotlivá bytost
0: carries that light of the God, it means jiva.
1: Sebou nese to Boží světlo, to znamená jiva.
0: A very tiny creature which we can't see with our eyes.
1: I nepatrné stvoření, které očima ani nevidíme.
0: Is a jiva.
1: Je jiva.
0: And that jiva which is in you or in me.
1: A ten jiva, který je ve vás nebo ve mně.
0: You can't see even with magnified glass or telescope.
1: Toho neuvidíte ani pod lupou, ani pod mikroskopem, teleskopem.
0: That is a wonder.
1: To je zázrak.
0: If we will see the jiva.
1: To je takový div, kdybychom ho viděli.
0: We humans will attack and catch again.
1: Tak bychom se ho snažili chytit.
0: How the jivatma, the jiva enters in mother's body.
1: Jak to jivatma vstupuje do mateřského těla?
0: And how it again goes away from this body.
1: A jak pak znovu z těla odchází?
0: Mother don't know.
1: Matky to nevědí.
0: But he comes in.
1: Ale přesto do nich vstupuje.
0: When physical body develops, then she feels.
1: A když se rozvíjí to fyzické tělo, tak pak až to ta maminka cítí.
0: And we are all sitting near the ill bed.
1: A když sedíme u lůžka nemocného člověka.
0: We are holding hand of the person, our relatives.
1: Držíme ho za ruku, je to třeba náš příbuzný.
0: Someone is massaging leg.
1: Někdo mu masíruje nohy.
0: Someone is drying the head.
1: Někdo mu otírá pot z čela.
0: And we talk.
1: A mluvíme s ním.
0: But we can't stop that soul. Soul goes freely.
1: Ale tu duši nemůžeme zastavit. Ta duše odchází svobodně.
0: Nothing can create an obstacle.
1: Nic pro ní není překážkou.
0: It goes through fire.
1: Prochází ohněm.
0: When one is burned alive in the fire.
1: Někdo se může narodit zaživa v ohni.
0: The jiva goes out.
1: Aha, ne, když někdo schoří v ohni, tak jiva odejde.
0: If someone dies in the water, under the water.
1: Když někdo zemře utonutím.
0: Jiva doesn't die.
1: Ve vodě, tak jiva neumírá.
0: It goes.
1: Odchází.
0: So nothing can destroy that jiva.
1: Čili tohoto jivu nic nemůže zničit.
0: And that jiva have one desire.
1: A tento jiva má jediné přání.
0: Shuk.
1: A to je to suk.
0: Pleasure.
1: Aby to bylo příjemné.
0: Comfortable.
1: Pohodlné.
0: Happy.
1: Šťastné.
0: So each and every entity.
1: Tak každičké stvoření.
0: Shuk ko khojta hai. Searching that sukha.
1: A hledá toto sukha.
0: Shuk ki prapti aur dukh ki nivrti. The achievement of sukha, happiness.
1: Dosažení sukha, štěstí.
0: And removing all kinds of unpleasant.
1: A odstranění všeho, co je nepříjemné.
0: That is the nature.
1: Taková je příroda.
0: Quality.
1: Kvalita.
0: Of the jivatma.
1: Taková je přirozená kvalita jivatmy.
0: But with this jivatma.
1: Ale s tímto jivatmou.
0: Through these five elements.
1: Skrze těch pět prvků.
0: Creates the ten indriyas.
1: Se vytváří 10 indrií.
0: Gyan indriya and karma indriya.
1: Gyan indriya a karma indriya.
0: Which these indriyas are taken care through the 10 pranas.
1: A o těch 10 indrií se stará 10 prán.
0: These are the pranas and upapranas.
1: A jsou to prány a upaprány.
0: And these pranas are taking energy from the universe.
1: A tyto prány si berou energii z vesmíru.
0: To protect the life, the jiva.
1: Aby ochraňovali život, jivu.
0: But the wrong way of living.
1: Jenomže špatný způsob života.
0: And many things we are suffering.
1: A kvůli špatnému způsobu života trpíme.
0: Happiness and unhappiness.
1: Štěstí a neštěstí.
0: Is not in the body.
1: Není v těle.
0: It is in that jiva.
1: Je v tom jivovi, v jivě.
0: So, but when we turn towards the materialistic life.
1: Ale když se obrátíme k materiálnímu životu.
0: Where our body is included.
1: Včetně našeho těla.
0: So we searching that happiness, the joy.
1: Tak hledáme štěstí v podobě radosti.
0: But the joy which we are searching.
1: Ale jakou radost to hledáme?
0: So joy of that joy.
1: Je to jakoby radost radosti.
0: Is less in joy.
1: Slovní hříčka v angličtině, tu si moc neužijeme.
0: Then more pain than the joy.
1: Z té pak budeme mít víc bolesti než radosti.
0: And this is in material world.
1: A to se týká.
0: Finally there is a disappointment.
1: Materiálního světa, nakonec tam stejně dojdeme ke zklamání.
0: Doesn't matter what it is.
1: Ať je to cokoliv.
0: Even you buy the best car.
1: I když si koupíte to nejlepší auto.
0: One day will be disappointed.
1: Jednoho dne pro vás bude zklamání.
0: And you will sell it.
1: A prodáte ho.
0: So even our car doesn't remain forever with us.
1: Ani naše auto s námi nezůstane věčně.
0: How do you expect from others?
1: Tak jak pak to můžete čekat od druhých?
0: Seasons are changing.
1: Roční období se mění.
0: Nature is changing.
1: Příroda se mění.
0: Disappointment is in reality not a disappointment.
1: Zklamání ve skutečnosti není zklamání.
0: It is the changing process.
1: Je to proces změn.
0: It is developing process.
1: Je to proces rozvoje.
0: If you remain on that one.
1: Když zůstanete u toho jednoho.
0: Then it is said.
1: Tak pak se říká.
0: Pani to chalta bhala pada gandela hoy. Sadhu to ekant bhala. Sadhu to ramta bhala dagne lage koi. Pani to chalta bhala. Is the best is then water is flowing.
1: Nejlepší je voda, která teče.
0: As much as water flows, becomes pure, clean.
1: Dokud voda teče, tak tím zůstává čistá.
0: But if water remains somewhere stuck.
1: Ale když někde zůstane, uvázne.
0: It becomes stink.
1: Tak začne zapáchat.
0: Similarly the sadhu.
1: Tak podobně sádhu.
0: The life of the sadhu, the aim of the initiation, sannyasa.
1: Cílem toho zasvěcení, sannyasi.
0: San means samsara.
1: San znamená samsara.
0: This world.
1: Tento svět.
0: Everything what it is there.
1: Všechno, co je tady.
0: What keeps you back?
1: Co vás odtahuje?
0: You goes to some other country.
1: Jdete do nějaké jiné země.
0: And then you are homesick.
1: A tam se vám stýská po domově.
0: Water is there also.
1: Vodu tam máte taky.
0: The sky is there also.
1: Nebe tam je taky.
0: Food is there.
1: Potrava,
0: earth is there.
1: Země tam je.
0: Good nature is there.
1: Hezká příroda.
0: But something makes you homesick.
1: Ale něco vám způsobuje to, že se vám stýská po domově.
0: That is attachment.
1: A to je připoutanost.
0: This is very hard to overcome.
1: To je velice těžké překonat.
0: This attachment.
1: Tuto připoutanost.
0: Is keeping us back.
1: A ta nás drží zpátky.
0: Like that farmer, because of his tobacco pipe, he came back from the heaven.
1: Jako,
0: he said, quit the heaven because I don't have tobacco pipe, come back on the earth.
1: Jako ten farmář z toho příběhu, který kvůli dýmce nechtěl zůstat v nebi. Říkal, když tady nemát, nemůžu mít dýmku, tak to se radši vrátím zpátky na zem.
0: So even the beautiful path.
1: A tak i krásná cesta.
0: Spiritual development.
1: Duchovní rozvoj.
0: We quit it.
1: Odejdeme z krásné cesty a z možnosti.
0: We stop it.
1: Duchovního rozvoje zastavíme se.
0: Through some kusanga.
1: Kvůli určitému kusangu.
0: Through some blackmailings.
1: Kvůli nějakým černým myšlenkám.
0: You fell into the hole. But somebody holding your hand, they also you pull them all inside.
1: Spadnete do černé díry a když vám někdo dává pomocnou ruku, tak ho tam ještě stáhnete sebou.
0: So find your path again.
1: Tak znovu najděte svou cestu.
0: Seek that path.
1: Podívejte se, kde je vaše cesta.
0: You know there is one nice film, old film, long ago.
1: Je jeden starý film.
0: And you know very good.
1: Dávno natočený a vy ho znáte.
0: It's a film about one seagull.
1: Je to film o jednom rackovi.
0: And there always that beautiful song is guiding.
1: A v tom filmu je taková krásná píseň.
0: To find thy way.
1: A v té písni se říká nalezni svou cestu.
0: Find the way.
1: Nalezni cestu.
0: Other seagulls are sitting on the dirt and eating this and that and like this.
1: A ostatní rackové mezi tím posedávají někde a
0: But one sit there but don't take anything and again takes the fly again flying.
1: A perou se o jídlo, ale ten jeden tam jen tak sedí a je sám a pak vzlétne a letí.
0: Similarly the jiva.
1: A tak podobně jiva.
0: Have vairagya.
1: Má vairagyu.
0: Would like to go.
1: Chtěl by jít.
0: But inside is attachment. This attachment is a prison, is a case.
1: Ale uvnitř zůstává připoutaný a ta připoutanost je jako vězení nebo jako klec.
0: You have in the case one bird.
1: Když máte v kleci ptáka.
0: The case is big, 2x2 meter or 3x3 meter.
1: Může to být veliká klec, 2x3 metry.
0: In our balcony.
1: Třeba na balkoně.
0: And this bird sees other birds flying free.
1: A ten ptáček vidí ostatní ptáky, jak létají svobodně.
0: But you love this bird and you present it.
1: Ale vy, protože toho ptáčka milujete, tak jste ho uvěznili.
0: So it is not ahimsa.
1: Čili to není ahimsa.
0: To prison the creatures in a small case.
1: Uvěznit nějaké zvíře v malé kleci.
0: Maybe there was a life prison in past life.
1: Možná procházel nějakým vězením na doživotí v
0: minulém životě
1: a utekl.
0: So became a bird and you again put the life prison.
1: A tak se stal ptáčkem a znovu ho někdo uvěznil.
0: So this jiva journey.
1: A tak ta cesta toho jiva.
0: Sannyas.
1: Cesta sannyas.
0: Samsara.
1: Samsara.
0: This world.
1: Samsara.
0: Nas means detest.
1: Nás znamená odpoutat se.
0: As long as you will not be detest,
1: dokud se neodpoutáte,
0: there will be attachment.
1: Tak budete připoutáni.
0: Then the jiva will again suffer.
1: A jiva bude znovu trpět.
0: Therefore, water should always flow.
1: Proto by voda měla stále téct.
0: And that sannyasi monk should always move.
1: A právě tak sannyasin mnich by měl být stále na cestě.
0: If stay on one place,
1: když zůstane na jednom místě,
0: then attachment will create. Don't worry.
1: Tak nemusíte si dělat starosti o to, jestli se rozvine připoutanost.
0: So now you understand me?
1: Rozvine. Čili
0: why Swamiji is traveling so much?
1: Teď už mi rozumíte, proč ten Swamiji?
0: He must take care of his body.
1: Tolik cestuje, teď si přece musí dát pozor na své tělo.
0: Who takes care of the body?
1: Kdo se stará o tělo?
0: Only the God.
1: Jenom Bůh.
0: As long as Mahaprabhuji gives energy, strength.
1: Dokud mi Mahaprabhuji bude dávat sílu, energii.
0: And one day when you will sit only at one place.
1: A až jednoho dne budete sedět jenom na jednom místě.
0: Then you are counting the days.
1: Pak počítáte dny.
0: Old.
1: Jste staří.
0: Hardly move.
1: Těžko se vám hýbe.
0: People come for darshan.
1: Lidé přicházejí pro darshan.
0: And said, oh, great master.
1: A říkají, jo, veliký mistře.
0: But still master has a body.
1: Ale ten mistr má pořád tělo.
0: And remembers different part of the world which you saw.
1: A vzpomíná na různé části světa, které kdy navštívil a viděl.
0: Would like to move again.
1: A rád by se znovu rozhýbal.
0: But the wings can't help.
1: Ale křídla mu už nepomáhají.
0: You try to stretch your wings.
1: Snažíte se roztáhnout
0: křídla.
1: But you
0: make like this and your friend says, don't do it, relax.
1: Vypadá to
0: relax.
1: Takhle a přátelé vám pak řeknou, ale
0: so now that jiva knows.
1: Buď v klidu a tak ten jiva ví.
0: Prepare your journey again.
1: Že se chce znovu připravit na cestu.
0: So this is attachment.
1: Čili to je připoutanost.
0: Doesn't matter how ill we are.
1: Ať už jsme jakkoliv nemocní.
0: We don't want to die.
1: Nechce se nám umřít.
0: So disappointment is in the world because this mrtyu loka is a disappointment.
1: Čili zklamání je v tomto světě, protože tato mrtyu loka je o zklamání.
0: And very first disappointment was God the Brahma, the creator.
1: První zklamání se týkalo Boha Brahmy.
0: When he is disappointed, what about us?
1: Stvořitele, a když ten se zklamal, tak co teprve my?
0: So, Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji řekl.
0: Sáč pakad bhaj sai. Duniya mein apna koi nahi. Mahamantra.
1: To je Mahamantra.
0: Sáč pakad bhaj sai. Hold on truth.
1: Drž se pravdy.
0: Means remember prayer God.
1: To znamená mysli na Boha, modli se k Bohu.
0: Be sure.
1: Buďte si jistí.
0: In this world nobody is yours.
1: Že v tomto světě není nikdo váš.
0: To whom we think is our.
1: O čem si myslíme, že je to naše?
0: We have to go away.
1: Nebo o kom si myslíme, že je náš, tak budeme.
0: Our parents, but they go.
1: Opustit. Naše rodiče odešli.
0: Our children, they go.
1: Naše děti odejdou.
0: Our friends goes.
1: Naši přátelé odchází.
0: You will never think.
1: Nikdy si nebudete myslet.
0: Very beautiful couple. Good friend, girl and boy.
1: Krásný pár, třeba chlapec a dívka.
0: And they were thinking, his girlfriend is the God.
1: A on se říkal, ta moje dívka to je jako Bůh.
0: And she thinks also he's a God.
1: A ona se říká, on je jako Bůh.
0: And your parents tell something that no.
1: A když proti tomu rodiče
0: vystoupí. Whole life you were suppressing us.
1: Tak oni řeknou, ne, celý život jste nás.
0: You are the cause of our problems.
1: Potlačovali, vy jste způsobovali naše potíže.
0: Who put you from the wet cloth to the dry cloth?
1: Ale kdo vás přebaloval?
0: Who gave you eating, otherwise you will starve and die.
1: Kdo vás z mokrého dával do suchého, kdo vás krmil, jinak byste umřeli hlady.
0: And now you say like this to the parents.
1: A teď se říkáte tohle rodičům.
0: Destiny sees everything.
1: Osud vidí všechno.
0: But one day,
1: ale jednoho dne,
0: this very loving couple.
1: Tento velmi zamilovaný pár.
0: Suddenly said, I don't like and I want a divorce.
1: Najednou řekne a já už tě nemám rád a chci se rozejít.
0: Look, that happiness, joy turns into the pain. Sukha turns into the dukkha.
1: Jak se to štěstí proměňuje v bolest? Sukha se proměňuje v dukkha.
0: You want to have one sukha.
1: Chcete mít jedno sukha.
0: And create dukkha for many.
1: A vytváříte dukkha pro mnohé další.
0: You create dukkha for your parents.
1: Zarmucujete tím rodiče.
0: Friends.
1: Přátelé.
0: Your children.
1: Vaše děti.
0: Or no children.
1: A nebo žádné děti.
0: Think over what is this.
1: Přemýšlejte o tom, co to je.
0: What this Maya God have created.
1: Jakou to máju vytváří Bůh.
0: Therefore, as long as the body is given,
1: proto dokud máme dáno toto tělo,
0: we shall try to create sukha.
1: Tak bychom se měli snažit vytvářet
0: so
1: sukha.
0: That's called ananda.
1: Tomu se říká ananda.
0: But then is called maha ananda.
1: Ale pak je něco, čemu se říká maha ananda.
0: Param ananda.
1: Param

0: ஹரிஓம். ஸோ த ஜீவா டிஸ் ஜீவாத்மா ஃபைண்ட் இம்மென்ஸ் ஆஃப் பீஸ்
1: tak tedy džíva, toto džíva nachází nesmírný mír
0: when praying.
1: Při modlitbě.
0: Many people time of prayer,
1: mnoho lidí v době modlitby
0: they begin to gain like this.
1: Začnou zívat.
0: Why?
1: Proč?
0: Because jiva now finds such a peace.
1: Protože džíva nachází takový mír
0: and body begins to reduce the old toxin.
1: A tělo se začne zbavovat starých toxinů.
0: When the child is crying.
1: Když dítě pláče.
0: And parents takes in the hand.
1: A rodiče ho vezmou do náruče.
0: Suddenly child is so peaceful.
1: Tak najednou to dítětko je tak v klidu.
0: And makes like this.
1: A začne takto dýchat.
0: Complain.
1: Stěžuje se.
0: And then relax.
1: A potom se uvolní.
0: Atma shanti. Param shanti.
1: A je to param shanti.
0: So jiva needs this peace.
1: Čili jiva potřebuje tento mír.
0: Japa tapasu ar pakshi pyari suvarushyam. Even animals and birds and they all, in their language, they also remember God.
1: Zvířata i ptáci ve svém jazyce pamatují na Boha.
0: Because where there is jiva,
1: protože tam, kde je jiva,
0: every creature is aware about God.
1: Tak každá taková bytost si je vědoma Boha.
0: Not in that way like we do.
1: Ne tak jako my.
0: But sabhi ko apna jeev pyara hai. Everyone loves or everyone's is dear to their jeeva. Their jeeva is dear to everyone.
1: Ale to jeeva je drahé všem, každém.
0: Is developing.
1: A rozvíjí se.
0: So saint, sant. Sanyasis.
1: A tak světec nebo sanyasin.
0: As old they get, they are getting upgrading.
1: Čím je starší, tak tím je vznosnější.
0: They live in the body.
1: Žijí v těle.
0: But their consciousness, their body is somewhere else.
1: Ale jejich vědomí už je někde jinde.
0: Sanyasi never retired.
1: Sanyasi není nikdy v důchodu.
0: Now there's a rumor going around all the bhaktas.
1: Teď je, to se tak jako šušká mezi bhakty.
0: After the yagya, Swamiji will retire.
1: Že po jagye půjde Swamiji do důchodu.
0: So who will pay me the pension?
1: Ale kdo mi bude platit penzi?
0: Huh? And if I will not make yagya?
1: A když neudělám tu yagyu?
0: They will be disappointed.
1: Tak budou zklamen.
0: That he didn't retire.
1: Že jsem nešel do penze.
0: So if someone tells you this,
1: pokud vám to někdo
0: don't
1: řekne,
0: take serious.
1: Tak to neberte vážně.
0: On the day when I will retire, you need not to tell.
1: Až půjdu do penze, tak to nemusíte říkat.
0: But I am tired.
1: Ale je pravda, že jsem unaven.
0: But still not retired.
1: Ale do penze ještě nejdu. To je
0: I make you retire.
1: Slovní hřička v angličtině.
0: Okay, so I'm not tired. My tires have enough air still.
1: V pneumatikách mám ještě dost vzduchu, ještě jedu.
0: Tomorrow 11 o'clock again.
1: Čili zítra v 11 hodin znovu.
0: All dear brothers, sisters around the world.
1: Všichni milí bratři a sestry
0: po celém
1: světě, nedělejte
0: si. I will not retire.
1: Nedělejte si starosti, neodcházím do důchodu.
0: I have to give lot of blessings of Mahaprabhuji.
1: Musím vám předat spoustu požehnání Mahaprabhuji.
0: Aisa mera Satguru andar bole. Satguru Dev is speaking inside.
1: Sadguru Dev mluví vevnitř, uvnitř.
0: I was busy.
1: Měl jsem něco na práci.
0: And lot of international communications.
1: Měl jsem tak hodně mezinárodní komunikace.
0: And I was happy that Premananji is going to speak about Upanishad.
1: A byl jsem rád, že Premananji promluvá o Upanishadu.
0: So I was not prepared.
1: A tak jsem nebyl ani připraven.
0: I came relaxed inside.
1: Přišel jsem sem v pohodě.
0: But what you think?
1: Ale co si myslíte?
0: You can't speak.
1: O tom, co si myslíte,
0: and
1: o tom,
0: if you speak what you think,
1: nemůžete mluvit. A kdybyste mluvili o tom, na co myslíte,
0: it will be dry.
1: Tak by to bylo suché.
0: No tasteful.
1: Nemělo by to chuť žádnou.
0: So let it speak Gurudev within you.
1: A tak je dobré nechat mluvit Gurudevu zevnitř.
0: Sab ghat mera saiyan, koi ghat khali na hai. In every heart, my God is dwelling.
1: V každém srdci sídlí můj Bůh.
0: Balihari's got go, but our adoration to that heart.
1: Ale úcta patří tomu srdci.
0: Pragat bole aaye that he appears and speaks.
1: Ve kterém se objeví a skrze které promlouvá.
0: This is the aim of our yoga teacher's training course.
1: A to je cílem toho výcviku učitelů jógy tady.
0: That in you spontaneously doesn't matter about what you have to speak.
1: Aby to z vás příštilo spontánně, ať už na jakékoliv téma.
0: Someone give a subject, speak about big toe.
1: Někdo vám dá třeba téma, promluv o palci na noze.
0: Yes, you will see what a subject, big toe.
1: A vy se budete dívat, co to je za téma, palec u nohy.
0: We gave you subject, now it's your problem.
1: Téma máte, teď je to na vás.
0: So we gave you the milk, how to take butter is your job.
1: Mléko jste dostali a teď z něj udělejte máslo.
0: Adio.
2: Teacher.

0: positive okna.
1: A jakou pozitivní kvalitu teďka rozvinul? Soucit.
0: Ja. So you can say understanding for others, compassion for others.
1: Porozumění ostatním, soucit s ostatními.
0: So this was just an example to point out a little bit how the law of karma really is our teacher.
1: A to bylo takový příklad, abychom porozuměli tomu, jak nás vlastně učí ten zákon karmy, jak to náš učitel.
0: Teaching

0: us slowly, slowly to overcome negative qualities and to purify them and to develop positive qualities.
1: Učí nás vlastně pomalinku, jak překonat ty negativní vlastnosti, pročistit je a rozvinout pozitivní.
0: But how long and how painful was this process?
1: Ale jak dlouhý a jak bolestivý byl tento proces?
0: Because there's no one explaining that.
1: Protože to nikdo nevysvětluje.
0: And how many karmas he creates also in between always for others.
1: A kolik vlastně karem mezi tím vytvořil pro jiné?
0: So this is a quite tough teacher, the law of karma.
1: Tak je to jakoby takový tvrdý učitel, ten zákon karmy.
0: And therefore we are then looking after some time, after several lives most probably, for a better teacher.
1: A po nějakém čase, po několika životech možná hledáme nějakého lepšího učitele.
0: That means we are now then consciously looking for a guru.
1: To znamená vlastně my hledáme gurua.
0: And when we have learned one lesson, let's say for example, I guess you are not stealing, huh?
1: A když jsme se naučili jednu lekci, vlastně řekněme například, vy nekradete.
0: We must be careful that we don't get into arrogance through that.
1: A musíme být opatrní, abychom se nestali jakoby arrogantními.
0: Like someone is stealing, or say, how is possible?
1: Ale někdo třeba krade a my říkáme, jak je to možné.
0: Because when we judge in this way, already is again karma.
1: Protože my, když někoho soudíme tímto způsobem, tak je to zase karma.
0: I always say it very strong.
1: Já většinou říkám velice silná.
0: If you cannot even imagine to steal,
1: ale když se ani nedokážete, vlastně říkám velice silně, když si nedokážete představit krást,
0: then most probably it is because you did it already so often,
1: to je nejpravděpodobně právě proto, že jste to dělali tak častokrát,
0: that you have already learned your lesson.
1: Že už jste se naučili tuto lekci.
0: So no reason really to be proud on that.
1: Takže není důvod jakoby být na to hrdý.
0: So we all are working on certain points in our life.
1: Takže my všichni pracujeme u různých věcech v našem životě.
0: And someone has already learned this lesson, someone has already learned that lesson, someone has already learned that lesson, but we are all working on different points.
1: Tak někdo se naučil tuhle lekci, někdo tam tu lekci, ale každý vlastně pracujeme na nějakých věcech v našem životě.
0: But we should not use it like getting proud about this, but rather thinking, how can I help others?
1: A neměli bychom na to být hrdí, jako pyšní, měli bychom spíš přemýšlet, jak můžeme pomoct ostatním.
0: So the law of karma is a teacher, but a very slow and somehow cruel teacher.
1: Aha, takže ten zákon karmy je vlastně učitel velice pomalý a nějakým způsobem krutý.
0: And therefore we start to look then for a real guru.
1: A proto potom začínáme hledat opravdového gurua.
0: And then you come to a guru like Swamiji.
1: A pak přijdete ke guruvi jako Swamiji.
0: And he starts to explain us now about the law of karma.
1: A on nám začne vysvětlovat ten zákon karmy.
0: Aha, we never heard about that.
1: Aha, nikdy jsme o tom neslyšeli.
0: No? And then he starts to explain the background, how it's a fact and warns us.
1: A začíná vlastně vysvětlovat to pozadí toho zákona a varuje nás.
0: These warnings you have actually in every spiritual path, in every religion.
1: A tyto varování máte vlastně v každé duchovní cestě, v každém náboženství.
0: For example, when you think on the Christianity, the Ten Commandments.
1: Například, když myslíme na křesťanství, tak je vlastně těch 10 přikázání.
0: First of all, you should not kill.
1: První, nezabiješ.
0: You should not steal.
1: Neukradeš.
0: You should not desire the wife of your next.
1: Neměl bys si toužit po ženě tvého souseda.
0: So what laws we have, for example, in the yamas and niyamas of the yoga philosophy?
1: A jaké zákony máme v yamě a niyamě, v jogové filozofii?
0: We have there ahimsa.
1: Máme tam ahimsu.
0: Don't kill, don't hurt.
1: Nezabiješ, ne ublížíš.
0: We have there asteya, don't steal.
1: Máme tam asteju, neukradeš.
0: No? And brahmacharya. No? And many laws also, like life rules for us.
1: A mnoho takových životních pravidel pro nás.
0: These rules aim simply to protect us from the worst karmas.
1: A tyto vlastně pravidla jsou proto, aby nás ochránili od těch nejhorších karem.
0: So let's say now you don't want anymore to suffer so much and you already look for some orientation and you find it in these ethical and moral rules.
1: Tak už nechcete trpět vlastně a začínáte hrát nějakou začíná se vlastně orientovat na tyhle ty etická a morální jakoby pravidla.
0: So if you follow only these rules, you have already made a big step.
1: A když začínáte následovat tyto pravidla, tak jste vlastně udělali už velký krok.
0: Then at least some of the worst karmas you can already avoid.
1: A tak se můžete vlastně vyhnout nějakým těm nejhorším karmám.
0: And we must be aware that the quality or the character of the karmas is quite different.

0: musíme si uvědomit, že ty kvality nebo charakter té karmy je různý.
1: We have the example of a thief.
0: Máme příklad zloděje.
1: So let's say you steal something from someone.
0: Například ukradete něco od někoho.
1: And next day you feel sorry.
0: A druhý den vám je to líto.
1: So you have the chance you go to this person and return it and apologize.
0: Máte šanci vlastně se vrátit tomu člověku, vrátit to tomu člověku a omluvit se.
1: And most probably that person will say it's okay.
0: A z největší pravděpodobnosti ten člověk řekne, to je OK.
1: But if you kill someone,
0: a když někoho zabijete,
1: and next day you are sorry about that,
0: a když vám to příští den líto,
1: so what will you do?
0: Co uděláte?
1: That's another character of karma.
0: To je jiný charakter té karmy.
1: So that is now the point to learn to think about the character of karma, about the consequences.
0: To je to vlastně, jakom se naučili přemýšlet o tom charakteru té karmy a těch následcích.
1: Swamiji makes it always very simple.
0: Swamiji to vždycky dělá velice jednoduché.
1: He says, who cannot give life has not the right to take life.
0: Říká ten, kdo může dát život, nemá právo brát život.
1: So very simple life rule for us.
0: Velice jednoduché životní pravidlo pro nás.
1: We must be aware that the karma also creates complications for our future.
0: Musíme si uvědomit, že ta karma vytváří komplikace pro naši budoucnost.
1: In the story with the wine and water, it came back immediately.
0: V tom příběhu o víně a vodě se to vrátilo okamžitě.
1: That's the best, but it's not always possible.
0: To je nejlepší, ale není to vždycky možné.
1: There are some karmas which can make really complications for many lives.
0: Jsou karmy, které mohou udělat komplikace na několik životů.
1: For example, I mean, we have spoke already about killing animals and you have to come back in another form.
0: Například jsem mluvil o zabíjení zvířat a to, že musíte se vrátit zpátky v jiné podobě.
1: That means practically you lose the chance of human life.
0: To prakticky znamená vlastně, že ztrácíte šanci lidského života.
1: Because only in human life we have the chance for liberation.
0: Protože jenom v lidském životě máme šanci na osvobození.
1: But also other acts. For example, if a man rapes a woman.
0: Ale i jiné činy, vlastně, když třeba muž znásilní ženu.
1: So now what is his karma?
0: Jaká je jeho karma?
1: What he has to experience that he can learn.
0: Co musí jakoby zakusit a co se naučit?
1: Very simple, he has to be raped.
0: Velice jednoduše, musí být znásilněn.
1: But how? It's not possible.
0: A jak? To není možné.
1: So that means with this already he programs many future incarnations as a woman.
0: To vlastně znamená, že tímto vlastně programuje mnoha příštích jakoby inkarnací jako žena.
1: So that may even cause then like some souls coming again and again as a victim and do so for many lives.
0: To může vlastně, že se nějaké duše vrací po mnoho životů, jako by ta oběť a ten, kdo jakoby udělal nějaký ten čin.
1: So here we can understand that the law of karma is actually also the background for reincarnation.
0: Můžeme vlastně porozumět tomu, že ten zákon karmy je takové pozadí pro tu reinkarnaci.
1: As we said, this world here is called Karmabhumi.
0: A řekli jsme, že tento svět se jmenuje Karmabhumi.
1: We are here because of karmas.
0: My jsme tady kvůli karmě.
1: So you can say like a prisoner is in prison because he did something wrong.
0: Můžeme stejně tak říct, že vlastně někdo je vězení ve vězení, protože udělal něco špatného.
1: So from some point of view, Swamiji even sometimes uses the example of a prison. We are here in our karmic prison.
0: Swamiji používá někdy ten příklad, že my jsme tady v karmickém vězení.
1: Swamiji says there are 10 persons in the prison.
0: Swamiji říká, je 10 lidí ve vězení.
1: And 9 are there because they did some crime.
0: A 9 jich tam je, protože udělali nějaký zločin.
1: But the 10th they came there as a liberator.
0: Ale ten 10. tam přišel jako osvoboditel.
1: And that is a guru.
0: A to je guru.
1: So we are the one who are here incarnated and we had no choice because of our karmas.
0: A my jsme tu vlastně ty, co jsi tu inkarnovali a nemáme jakoby jinou volbu kvůli karmě.
1: But the guru does not come because of karmas.
0: Ale guru nepřichází kvůli karmám.
1: He comes only out of compassion to help us.
0: On přichází jenom jakoby ze soucitu nám pomoct.
1: So when we have liberated, purified all karmas, there is no need for reincarnation anymore.
0: Když pročistíme všechny karmy, tak už není důvod, abychom se znova reinkarnovali.
1: Karma is the sole reason for our incarnation here in this life.
0: Karma je ten vlastně hlavní důvod pro tu naši inkarnaci v tomto životě.
1: Now it would be important to understand a little bit deeper about the different types of karma.
0: A nyní bude důležité, abychom porozuměli různým typům karmy.
1: There is because many say, yeah, law of karma, everything is predestined, then I have no choice at all.
0: No, lidi říká vlastně, když podle toho zákona karmy je všechno už jakoby predestinované, určené, tak já nemám žádnou šanci.
1: And that's a wrong understanding of the law of karma.
0: A to je špatné porozumění tomu zákonu karmy.
1: So we have to distinguish between three types of karma.
0: Musíme rozlišit mezi třema typy karmy.
1: And they are called sanchit karma, pralapta karma and kriyaman karma.
0: Tak to se jmenují.
1: So, and now I suggest maybe to have a break on this point.
0: Možná někdy bychom si mohli dát přestávku.
1: Or maybe let's do like this. Is about this as far as we spoke some question or some remark from your side?
0: Jsou nějaké otázky vlastně na to, o čem jsme teďka povídali?
1: Is it so far understandable?
0: Je to porozumět? Dá se tomu rozumět?
1: Yeah?
2: Very good.
1: Okay. So then I would say let's have now a little bit of break and afterwards we will start to speak about these three types of karma.
0: Budeme mít přestávku a pak budeme mluvit o těch třech typách karmy.
1: Okay.

0: Good evening.
1: Dobrý večer.
0: Dear sisters, brothers.
1: Drazí sestry a bratři.
0: All yoga practitioners and also new one who is learning, listening about yoga.
1: Vy všichni, kdo praktikujete jogu, i vy, kdo jste tady poprvé, něco slyšíte o józe?
0: Yoga is a science of the humans.
1: Yoga je lidská věda.
0: Humans is the end of the life.
1: Lidé jsou na vrcholku života.
0: There are many different kind of creatures.
1: Je mnoho různých druhů stvoření.
0: Chorasi lak. There are many, many.
1: Říká se tomu chorasi lak, tomu množství v koloběhu.
0: In the water.
1: Jsou bytosti ve vodě.
0: Many, many different kinds of creatures.
1: Nejrůznější stvoření.
0: Water itself is also life, also.
1: A voda sama o sobě je také živá.
0: Earth.
1: Je země.
0: And on the earth, in the earth.
1: A pod zemí, v zemi.
0: Above the earth.
1: Nad zemí.
0: Unbelievable. How many creatures, life?
1: Je neuvěřitelné, kolik je množství živých bytostí.
0: Then those animals on the earth.
1: Pak jsou různá zvířata na zemi.
0: They live. They only knows what they are eating and living.
1: Žijí svůj život a důležité je pro ně, aby se najedli.
0: But they are walking further and further coming, and what we call the humans.
1: Ale pak ten vývoj postupuje dál, až na tom vrcholu je ten, komu říkáme člověk.
0: Humans is that who understood what God is.
1: Člověk je ten, kdo porozuměl tomu, co je to Bůh.
0: Then they understood what is the human's life.
1: Lidé pochopili, co to znamená lidský život.
0: How will they go to become one with the universe?
1: Jak to udělat, aby se sjednotili s vesmírem?
0: Then they will not anymore have other life.
1: A pak už se nebudou vracet znovu do toho koloběhu života.
0: But if we human will not learn and see what God tell us.
1: Jenomže když my lidé nepochopíme, neuvidíme to, co nám Bůh říká.
0: Then again the humans, they will go again back.
1: Tak to lidstvo zase upadne.
0: It is cycling.
1: Je to takový koloběh.
0: The human knows that many have been suffering.
1: A mnoho lidí trpělo, trpí.
0: Animals suffering.
1: Zvířata trpí.
0: Human suffering.
1: Lidé trpí.
0: God has given.
1: Bůh nám dal.
0: To the humans. I give you everything.
1: Bůh nám dal všechno. Řekl člověku, dávám ti vše.
0: Everything.
1: Všechno.
0: And that you should understand and see that yes, I am the human and what I can do or not do.
1: A na tobě je, abys porozuměl tomu, co to je, když řekneš jsem člověk. Co jako člověk mám dělat a nemám dělat.
0: So that is always. Otherwise, again we will go backside.
1: Jinak nás to zase obrátí dolů.
0: So, do not kill other creatures.
1: Takže nezabíjej ostatní stvoření.
0: Animals they can kill because they don't know.
1: Zvířata zabíjet můžou, protože nemají to poznání.
0: But if as humans they are killing other creatures.
1: Ale pokud lidé zabíjí jiné tvory.
0: Okay, you will think you like eating and killing and you think I will be strong and like that.
1: Možná si myslíte, že vás to zabíjení třeba posiluje, nebo to, že budete jíst maso, že budete silnější.
0: But then again we will go in the cycle.
1: Ale pak se ten koloběh zase zvrátí a pojedeme tím tu spodní částí.
0: So from that what we call there's a God.
1: A tak proto říkáme, že je Bůh.
0: Some don't understand.
1: Někdo to nechápe.
0: God as in the body's form.
1: Představuje si Boha třeba v nějaké podobě.
0: We believe only the God is there.
1: Nebo naopak věříme, že Bůh je bez podoby.
0: But we didn't see, we can't see.
1: Neviděli jsme ho, Bůh nejde vidět.
0: And if only one God.
1: A když je jenom jeden Bůh?
0: Well, God is one.
1: Protože Bůh je jeden.
0: We are all one.
1: Ale my všichni jsme jedno.
0: Like for example the ocean, very big ocean.
1: Tak například jako veliký oceán.
0: How much water is there?
1: Kolik je v něm vody?
0: And the heat goes up.
1: A pára stoupá vzhůru.
0: And this pára is in the clouds group.
1: A stávají se z ní mraky.
0: And there are very fine drops.
1: A v těch mracích jsou úplně jemné kapičky.
0: But this very fine drop.
1: Ale i ta droboučká kapička.
0: Which we call the fog.
1: Která vlastně vypadá jako mlha.
0: But that is also water.
1: Tak to je také voda.
0: That is a life, very fine drop.
1: A to je život, ta droboučká kapička je život.
0: And the same is like an ocean.
1: A je prakticky stejná jako ten oceán.
0: For example,
1: například,
0: there's a big fire camp.
1: Někde je veliký požár.
0: Burning so many things.
1: Spoustu toho hoří.
0: And there's only matches stick.
1: A máte jenom zápalku, kterou škrtnete.
0: Also fire.
1: A to je taky oheň.
0: And even the fire cannot live without water.
1: A dokonce ani ten oheň nemůže žít bez vody.
0: Otherwise gone.
1: Jinak by uhasl.
0: In that way yogis understood.
1: A tak to tomu porozuměli jogíni.
0: So there are different kind of science.
1: Jsou různé druhy nebo typy vědy.
0: And now in this some years, many years.
1: A před mnoha lety.
0: And we became very great about knowledge.
1: Jsme se jako lidstvo posunuli v tom poznávání.
0: We know everything what it is and what is not good.
1: Už všemu rozumíme, víme co a jak, co je dobré.
0: And our science is going again further and further.
1: A ve smyslu té vědy se opravdu posunujeme dál a dál.
0: But there is a different.
1: Ale je v tom rozdíl.
0: A yogi.
1: Yogin.
0: And the science.
1: A věda, vědec.
0: Now, they whatever you are learning and the scientist was talking to very much.
1: Cokoliv se naučíte, cokoliv se týká té odborné vědy, tak jako jsme o ní dneska slyšeli hodně.
0: We can do.
1: Tak to všechno můžeme.
0: We will learn lot.
1: Naučíme se toho spoustu.
0: But we will not go to the God.
1: Nebo získáme spoustu vědomostí, ale neposune nás to k Bohu.
0: As far as now, scientist.
1: Co se týče současné vědy.
0: All lectures.
1: Všechny přednášky.
0: United, all in the learning people.
1: Všichni ti vzdělanci, učenci.
0: Day by day, as much as they learn more.
1: Tak čím víc toho budou vědět.
0: They go back from the God.
1: Tak to ty jejich vědomosti je vlastně budou oddalovat od Boha.
0: Then our brain, there are two things.
1: V našem mozku jsou dvě věci.
0: This in our brain. Both hemisphere.
1: Máme v mozku dvě hemisféry.
0: And our science, humans.
1: A naše lidská věda.
0: Is also in our brain coming.
1: Je tak, také jsou to ty vědomosti, které máme v tom mozku.
0: But it will not go towards that what we call the God.
1: Ale to si sebou k Bohu nevezmeme.
0: We will do. We will become angry.
1: A když se třeba rozčílíme,
0: I will say it me did, it's my.
1: A budeme říkat, to jsem udělal já, to jsem já dokázal, to je moje.
0: And some said, yes, I'm good.
1: A někdo jiný řekne, tak já jsem v pohodě.
0: But still not me.
1: Ale pořád to není ono.
0: When you died,
1: když zemřete,
0: it's gone.
1: Tak je to všechno pryč.
0: Then we have his photos or his books on the wall.
1: Pak můžeme mít někde v knihovně knihy toho dotyčného.
0: We may can get from this person knowledge further.
1: A tímto způsobem v těch knihách může předávat své poznatky dál.
0: Other side, it is that we call yogi.
1: Ale na té druhé straně máme jogíny.
0: Yoga practice what we are doing.
1: To jogové cvičení, kterému se věnujeme.
0: It should not, I don't want to become myself that I am a man. I did.
1: A já tady teď nechci říkat, že jsem to všechno jako dokázal já.
0: No.
1: Tak ne.
0: But I can tell you the 52 years. In your country here, for example.
1: Ale můžu vám říct, že 52 let tady například ve vaší zemi.
0: In all Europeans.
1: A v celé Evropě.
0: People did not know what is yoga.
1: Lidé nevěděli, co je yoga.
0: What is Swami, yogis.
1: A co je yogin, co je Swami.
0: People said, oh, you are a, what they call Buddha.
1: Buddha. Když mě potkali na ulici, tak říkali, a vy jste nějaký buddhista.
0: Are you Buddhist?
1: Jste buddhista?
0: I said yes.
1: A já jsem říkal ano.
0: Because Buddha is also Hindus.
1: Protože Buddha byl vlastně taky hinduista.
0: Buddha name was the other name.
1: Buddha se nemenoval od začátku Buddha.
0: But Buddha means knowledge.
1: Buddha znamená poznání.
0: Buddha means this science.
1: Buddha je
0: science of the brain.
1: Určitá věda, poznání, vědecké poznání, osvícení.
0: He was not his other name.
1: A on měl původně ale jiné jméno.
0: So okay, it is the same.
1: Takže dobře, je to totéž.
0: But people did not understood what is a yogi.
1: Jenomže lidé nechápali, co je to yogi.
0: And what is a yoga.
1: A co je to yoga.
0: When I was in Vienna,
1: když jsem byl ve Vídni,
0: and the peoples, they all said, you don't eat meat.
1: Tak se lidé divili, vy nejíte maso?
0: You don't eat anything.
1: To asi nejíte vůbec nic.
0: I said no.
1: A já jsem říkal ne.
0: I want to eat only vegetables.
1: Rád bych jedl zeleninu.
0: Bread.
1: Chléb.
0: This is why. You can't eat, it's like only cows.
1: Jako proč, teď je to jenom kráva?
0: In Vienna.
1: Ve Vídni.
0: Is the truth.
1: Je to pravda?
0: Oh, they said, what is a yogi?
1: Se ptali, co to je ten jogín?
0: And my science of yoga.
1: A ta moje věra jogy.
0: What you can see now.
1: To, co můžete vidět teď.
0: That in whole, everywhere is the yoga.
1: Že yoga je rozšířená všude.
0: And this has become for the people the health, good health.
1: A ta yoga je pro lidi prostředek k dobrému zdraví.
0: And through this our path, the eating, what they have said now, in this corona, yoga in daily life, yogis, maybe one, two or few people died, otherwise no one.
1: A s tím také souvisí ten způsob stravování. A jak jsme slyšeli tady od řečníků, tak ti, kdo se stravují vegetariánsky, tak v té covidové době neonemocněli tak vážně.
0: And now you see that more our all yoga and the life, not only in Europe, in Australia, America, in many, many countries.
1: A teď vidíte, že yoga v denním životě se cvičí nejenom tady v evropských zemích, ale v Austrálii, v Americe, v mnoha zemích na světě.
0: In that, in yoga, there are different yoga.
1: A jsou různé typy jógy.
0: They think only body movements and little bit breath.
1: Někdo si jogu má zařazenou tak, že to jsou jenom fyzické pohyby a trochu práce s dechem.
0: Only concentration, meditation, but they go away, they are going away.
1: A nebo se věnují nějakým koncentracím, meditacím, ale ve skutečnosti je to odvádí od sebe.
0: But that kind of yoga, if you want to know the yoga,
1: ale pokud chcete skutečně vědět, co
0: then
1: to je
0: we
1: yoga,
0: have to practice with pranayam.
1: Tak je potřeba věnovat se cvičení pranayamy.
0: Physical body and pranayam.
1: Pracovat s fyzickým tělem, s dechem, pranayamou.
0: After that goes many techniques, you know about it. For example, I have my book, The Hidden Power in Humans.
1: Ale potom na to navazuje mnoho dalších technik a lec, které z nich znáte z mé knihy Skryté síly v člověku, o čakrách.
0: And this you have all many things.
1: A v tom je mnoho informací.
0: Very much.
1: Pravdu spousta.
0: Very perfect.
1: Je to výborná kniha.
0: So there is a, like a chakras.
1: Věnuje se čakrám.
0: Now it, this chakras what we have is not only this somebody we made it like this.
1: A ta čakra to není jenom taková jako nahodilá ilustrace, to je takový obrázek k čakře.
0: Each and every petals of this on this čakra.
1: Ale každý ten okvětní plátek na tom obrázku čakry.
0: And each petal of that have something inside.
1: Má v sobě něco.
0: And what you call there how many mantra?
1: A kolik je tam manter?
0: Petals.
1: Kolik je tam těch okvětních plátků s
0: mantrami? Each petals has one nam aksara, name.
1: A na každém tom okvětním plátku je určité speciální písmeno.
0: Each and every light, the letter.
1: Je tam, jsou tam vepsaná určitá písmena.
0: And each letter has immense of power in the different parts of the body.
1: A každé to písmeno má hluboký účinek na různé části těla.
0: If one comes to see this and you try to learn, it will be good, but it will become like I am the great person.
1: Když to budete studovat tímto způsobem, naučíte se všechny ty okvětní plátky, co k tomu patří, tak to bude dobré, ale brzo si začnete říkat, já to všechno umím.
0: Then it comes the ego.
1: A pak vyskočí ego.
0: And ego brings us again down.
1: A ego nás zase stáhne dolů.
0: And if you have no, you are not ego.
1: A pokud nemáte ego.
0: And you have more love.
1: A máte víc lásky.
0: Understanding.
1: Porozumění.
0: Careful.
1: Že jste opatrní, pečlivý.
0: Always see other persons to give love for them.
1: Že dáváte svoji lásku druhým.
0: There are two our in the heart in our two hemispheres.
1: Jak mluvil jsem o tom, že máme v mozku dvě hemisféry.
0: It will come. It is about 95%.
1: A z 95%
0: is a ego.
1: Je v tom ego.
0: And when we ego, it comes more down in next life.
1: A to ego způsobí to, že ten náš příští život bude nižší.
0: And so others have in the brain love, peace, harmony, and first give others, and then we keep it.
1: Ale ti, kdo mají v tom mozku svém spíš lásku a potřebu se rozdělit s ostatními než brát, tak to jim zůstane, to si zachovají.
0: Don't say only my children.
1: A neříkejte, já dávám ale jenom mým dětem.
0: Of course our children good and everything.
1: Samozřejmě, že přejeme to nejlepší našim dětem.
0: But the yogi doesn't matter orange dress or the black dress or the yellow dress or the green dress, anything doesn't matter.
1: A jogín, a to neznamená jenom ten, kdo má oranžové oblečení, může být oblečený v černé, v zelené, ve žluté, to je jedno.
0: We should help.
1: Ale známkou jogína je, že pomáhá.
0: There are 20 people, they're beating one person.
1: Když 20 lidí se zběhne a tlučou jednoho člověka.
0: Because he was some thief.
1: Protože třeba něco ukradl.
0: Or something.
1: Nebo něco.
0: One man came.
1: A přišel jeden člověk.
0: And he told other people, please stop.
1: A řekl těm druhým, přestaňte, prosím.
0: And he said to others, please come. And he took him a hand.
1: A toho, co byl byt, vezme pod svoji ochranu.
0: So, someone did mistake.
1: Tak někdo udělal chybu.
0: And we are beating something or doing something.
1: A my mu to oplácíme, chceme ho potrestat.
0: If someone will beat you,
1: a kdyby někdo byl vás,
0: what you think like that?
1: Tak co byste si mysleli?
0: Therefore, a yogi
1: proto
0: should never and never give negative talk or things to anyone.
1: Proto by jogín nikdy neměl negativně mluvit ani negativně smýšlet o nikom druhém.
0: So we are many and we should open our heart.
1: Je nás mnoho a měli bychom otevřít své srdce.
0: Otherwise the ego.
1: Protože jinak to ego.
0: And there was two brothers.
1: A byli dva bratři.
0: And

0: elderly brother, he went to bring some fruits.
1: A starší bratr šel pro nějaké ovoce.
0: And there was, he brought two mangoes.
1: A přinesl dvě manga.
0: And they had, both brothers, they have one son.
1: A oba ty bratři měli každý po jednom synovi.
0: Now, one mango was little bigger.
1: A teď jedno to mango bylo o něco větší.
0: And other was little.
1: A to druhé bylo o maličko menší.
0: That elderly brother, he was like a father.
1: Ten starší bratr byl takový otcovský typ.
0: And everything good.
1: Já byl samá dobrota.
0: So he was coming and two mangoes was in his hands.
1: Takže přichází a v rukách má, v každé má jedno mango.
0: When he saw the children both, they said, uncle, or he said, father, mango, please give me mango.
1: A jak přicházel, tak ty oba synové malí běželi a jeden říkal, strýčku, dej mi mango, ten druhý říkal, tatínku, dej mi mango.
0: And elderly, the youngest brother on the bridge, on this.
1: A ten mladší bratr se na to ze zhora díval.
0: And his father, uncle, please give him mango, give me mango.
1: A ty děti obě volají, strýčku, prosím, dej nám mango, tatínku, prosím, dej nám mango.
0: Elderly brother,
1: starší
0: bratr. In his hand one mango was little bigger and this was this small.
1: A starší bratr jde a v jedné ruce má o něco menší a v druhé o něco větší mango.
0: So, father, give him my mangoes.
1: Tati, dej mi to mango.
0: So children, one side was his son and other side was other son.
1: Na druhé straně byl, na jedné straně byl jeho syn a na druhé straně syn jeho bratra.
0: So left side was the elderly, right side was the grandfather, young brothers.
1: Čili to levé bylo pro toho staršího a pravé pro mladšího.
0: So he said, uncle, please, give me mango.
1: Takže ten jeden říkal, strýčku, prosím, dej mi mango.
0: Children came.
1: Děti přišly.
0: And what he said?
1: A co on jim na to řekl?
0: Take it, please.
1: Vemte si, prosím.
0: Because bigger mango was in this side, so he gave that side to his son.
1: Protože to větší mango bylo v té levé ruce.
0: And he had called,
1: a tak ty ruce
0: like this.
1: Přehodil, aby se to o něco větší mango dostalo tomu jeho synovi.
0: You know what it means? Do you understand?
1: Rozumíte tomu?
0: Other one was looking.
1: A ten mladší bratr to všechno viděl.
0: My brother?
1: Tak můj bratr.
0: And both children, I feel him like his son.
1: Já přece obě ty děti mám jako své vlastní syny.
0: And whole life my grandfather, my elder father, always for everything.
1: A vždycky jsme se přece o všechno spravedlivě dělili s tím starším bratrem.
0: But today for the mango, for his son.
1: Ale dneska vidím, jak nadržuje tomu svému synovi s tím mangem.
0: And to others.
1: A mému synovi nechá to menší.
0: Youngest brother said morning.
1: A ráno řekl ten mladší bratr.
0: Grand brother.
1: No, velký bratře.
0: I think we should separate now.
1: Myslím, že bychom se teď měli rozejít.
0: Why?
1: Proč?
0: We are brothers.
1: Jsme bratři.
0: He said no.
1: Řekl nejsme.
0: In your brain is something wrong.
1: V mozku máš něco špatně.
0: Little mango is little bit bigger. That's all.
1: To jedno mango je o něco větší, a to je celé.
0: And you take the bigger one or not bigger the yeah big one to his son.
1: A já jsem viděl, jak si to větší mango dával svému synovi.
0: And little one you gave it to my son.
1: A to menší si dal mému synovi.
0: Father, brother,

0: May you be open many things like this.
1: Tím, bratře, o spoustu věcí přicházíme.
0: So, like this.
1: Takže takto.
0: My brothers, you are all my sister and you are my brothers and there are little children also.
1: Vy všichni jste jako mý bratři a sestry a jsou tady i malé děti.
0: I will what I'm talking and giving you.
1: A to, o čem mluvím a to, co vám předávám,
0: very equally.
1: Tak to je pro všechny stejné.
0: And I give you first you and then I should take.
1: A napřed to dávám vám a pak si beru teprve já.
0: I will go and help to bring something.
1: Já půjdu a s něčím pomůžu.
0: Then it means that we will go one step to other step to step as to the God.
1: A tak společně můžeme krok za krokem vystoupat až k Bohu.
0: So there are two stairs.
1: Jsou dvě schodiště.
0: One stair is going down.
1: Jedno schodiště vede dolů.
0: And one is going up.
1: A druhé schodiště vede nahoru.
0: So when we respect and we take care of the animals and everyone.
1: A tak když se navzájem respektujeme a pečujeme o zvířata, o sebe navzájem.
0: If you believe or not.
1: Ať tomu věříte nebo ne.
0: It is really right.
1: Tak je to tak správné.
0: Then God will let go.
1: Pak vás Bůh nechá stoupat.
0: We don't know God where it is.
1: A nevíme, kde ten Bůh je.
0: We don't know the door.
1: Nevíme, kde je ta nebeská brána.
0: But it is said.
1: Ale říká se.
0: All creatures, very tiny mosquitoes.
1: Že všechna stvoření i malý komár.
0: And alphabet, or no? Very big animal.
1: Elephant. A největší slon.
0: Or very humans.
1: A nebo člověk.
0: All have the life.
1: Ve všech je život.
0: Very tiny water drop.
1: Malá kapička vody.
0: And the river also.
1: A řeka.
0: They all will come to the ocean.
1: I ta malá kapička, i ta velká řeka se spojí s
0: oceánem. So when we will go, doesn't matter the Croatians or the Slovenians, or Germans or America or Australia, doesn't matter.
1: A tak je jedno, jestli někdo z nás je Slovinec a druhý Chorvat, nebo Rakušan, nebo Američan, Australan, je to jedno.
0: When we die,
1: když zemřeme,
0: the soul, jiva,
1: tak ta duše, jiva,
0: they all will go in one door.
1: Všechny ty duše budou směřovat k jedné bráně.
0: And which will go other side and will go other side, that is what we did now.
1: A to, která ta duše projde tou branou a která neprojde, to se rozhoduje tady teď.
0: So don't kill them.
1: Takže nezabíjejte je.
0: No, don't kill.
1: Nezabíjejte.
0: Protect them.
1: Ochraňujte je.
0: Love them.
1: Milujte je.
0: Protect them.
1: Chraňte je.
0: Don't cow them.
1: Nezabíjejte je.
0: Then don't kill them. Then is yoga.
1: Pak to je yoga.
0: And now yoga, suddenly people came.
1: A teď spousta lidí najednou přišla k józe.
0: And they are telling so numbers. They said, we don't talk about meat and don't talk about alcohol.
1: A říkají si, děláme jogu, ale o mase mluvit nebudem, o alkoholu taky ne.
0: No, no. Alcohol is alcohol.
1: Alkohol je alkohol.
0: Alcohol is very great, very good.
1: Alkohol je velice dobrý.
0: But it's a medicine.
1: Ale jenom v podobě léku.
0: I'm so sorry to say.
1: Je mi to líto, že to
0: many,
1: musím
0: říct. Many people, they are suffering because alcohol.
1: Ale mnoho lidí skutečně trpí kvůli alkoholu.
0: So let us doesn't matter who are, which religion, no religion, which countries, no countries, from where you are, but God have only one.
1: Tak je jedno, jakého jste náboženství, vyznání, nebo jestli jste bez vyznání, jaké jste národnosti, Bůh je pro všechny jeden.
0: And God is on one, and he is in within each and every living. There's a God inside.
1: A tento jediný Bůh je zároveň v nás všech, v každém živém stvoření.
0: Then we understand for humans that in the

0: brain, if we are making negative and positive and good person and not good person, what have you done? It cannot be a religious or no religious.
1: Tak když to takto pochopíme, tak v tom mozku nebudeme vyčleňovat lidi na ty, kteří jsou dobří a na ty, kteří jsou špatní, na ty, kteří věří a na ty, kteří nevěří.
0: In the church,
1: v kostele,
0: in the temples,
1: v chráme,
0: in the mosque,
1: v mešitách
0: and many, many others.
1: A v mnoha dalších místech.
0: There's everywhere a God in that side.
1: Všude tam je Bůh.
0: But he know what we are doing.
1: Ale Bůh ví, co děláme.
0: Then is the yoga.
1: Pak je to yoga.
0: Then your children, your families, your fathers, all will be take you to the Parabrahma, Pramatma, God.
1: Pak se k Bohu dostanete s celou svojí širokou rodinou, s dětmi, s předky.
0: And so you know, in this yoga, in daily life, I was here in 1973. Yeah.
1: A tady ve vaší zemi jsem poprvé přišel s jogou v roce 1973.
0: In Czechoslovakia there was a yoga more.
1: V Československu tady bylo yoga víc.
0: But Austria and Germany there was kompletně.
1: A v Rakousku, v Německu tam té jogy bylo málo.
0: But now there is very much, here is very much.
1: Ale teď se yoga cvičí v Rakousku, v Německu hodně, tady taky hodně.
0: So science is good.
1: Takže věda je dobrá.
0: All what we got, our oxygens and everything was very good, what they said.
1: To, co jsme se dozvěděli o příjmu kyslíku a o tom,
0: it was very good for our body.
1: To bylo velice prospěšné pro naše tělo.
0: For our brain.
1: Pro náš mozek.
0: Everything.
1: To všechno.
0: But we have to come, please. All animals.
1: Ale je potřeba přijít k tomu, že prosím všechna zvířata.
0: And now you know nearly 2 years.
1: Víte, že teď už skoro 2 roky.
0: And many things the corona came.
1: Je to, co přišel COVID-19.
0: And why only coronas?
1: A proč jenom to?
0: Why not animals?
1: Proč tou chorobou trpí lidé a ne zvířata?
0: And is it third time?
1: A už je to po třetí.
0: Because God, animals went to the God.
1: Protože zvířata,
0: if you believe or not,
1: zvířata šli za Bohem, nemusíte tomu věřit, já to jenom tak říkám.
0: Animals say, God, please, what can we do? Do something.
1: A říkali, Bože, prosím, nějak nám pomoz. Co můžeme udělat?
0: God said.
1: A Bůh řekl.
0: I will not do.
1: Já to neudělám.
0: But you know that.
1: Ale
0: they will do from themselves.
1: Že oni sami si to způsobí.
0: How many injections?
1: Kolik různých
0: injekcí? How many suffering?
1: Kolik utrpení?
0: What is the corona happens?
1: Co se všechno děje kolem?
0: And still we cannot.
1: Kolem toho covidu a ještě z toho nemáme pod kontrolou.
0: And yoga in daily life.
1: A yoga v denním životě.
0: Barikhatu pranam.
1: A sestava Barikhatu pranam.
0: And Brahmari pranayama.
1: A Brahmari pranayama.
0: This one Brahmari pranayama I tell you for all of you.
1: Tato jedna technika Brahmari pranayama, o tu se s vámi podělím se všemi.
0: You will have after 1 month. Tell me what, how happy you became and how healthy and many things.
1: A když jeden měsíc budete cvičit, tak mi pak přijďte říct, jak jste ozdravěli, v čem vám pomohla.
0: And it is like you are sitting. Remain there.
1: A zůstaňte sedět tak, jak jste.
0: Little straight like this.
1: Jenom se napřímte trošku, yeah. Sedněte si zpříma.
0: And we have index fingers.
1: A máme ukazováčky.
0: And these two index we will put in
1: our ears. A těmi ukazováčky si zacpeme uši.
0: But.
1: Ale.
0: Not like this.
1: Ne, tak to.
0: Not like this.
1: Ani lokty svěšené dolů.
0: Not like this.
1: Ani směrem nahoru.
0: Just like this.
1: Ale do stran.
0: And it should go the fingers.
1: Needle.
0: The men, humans have long, long this.
1: A když mají dámy dlouhé nechty?
0: And women's not.
1: Aha, muži mají dlouhé nechty, ženy ne.
0: So please put this in your, don't go very too far, but when you so far go, so that you will not hear from outside anything.
1: Čili pozor přitom na nechty, ať si neublížíte. Ucpeme si uši jemně, ale zároveň tak, abyste neslyšeli okolí.
0: And five times.
1: A pětkrát.
0: First I will do.
1: Já to napřed udělám.
0: Then I will take hand out.
1: Potom si odendám ruce.
0: Then I say, did you understood?
1: Pak se vás zeptám, jestli jste to pochopili.
0: Yes. Then we do five.
1: A když ano, tak to společně zacvičíme.
0: Only me now. You just listen.
1: Teď vy jenom poslouchejte a já budu cvičit.

0: Like this,
1: takže takto
0: vibration will in both hemisphere.
1: Ta vibrace bude působit na obě hemisféry.
0: Many, many things, disease will go.
1: A mnoho chorob se tím vyléčí.
0: And when I will do like this, that time the sound should go from the here and it will come to the brain, but to the now side, exactly sound should go like this.
1: A při tom bzučení můžete vnímat, jak ta vibrace jde z uší směrem nahoru do mozku, ale zároveň se to dá vnímat také přes nos směrem vzhůru.
0: And if it is moving this and left or something, then it means that something is one of the hemisphere is problem.
1: A pokud budete ten zvuk vnímat, jako by se přesouval zleva doprava a různě, tak to znamená, že to nemáte úplně vyvážené, že v té jedné polovině máte nějaký problém.
0: When if be like this, then you will see everyone, it is your brothers, your sisters, your mother, your grandmothers.
1: A když se vám to povede, tak potom budete vnímat všechny jako svoji vlastní rodinu.
0: The whole village, whole country.
1: Celou vaší vesnici, celou zemi.
0: I am like only sun.
1: Já jsem jako slunce.
0: And the sun has light for everyone.
1: A to slunce svítí pro všechny.
0: So that you will see when you yourself, then you tell me or not.
1: A to uvidíte, můžete mi pak sami říct, jestli to tak máte nebo ne.
0: Till you will say, like that you will go.
1: Čili když takto budete bzučet,
0: is good.
1: Tak to je dobré.
0: Or, then is, you know, this one brumri, you know, in the coming always with the flowers.
1: Bee.
0: Yeah.
1: A tak je to trošku jako včela, kdyby vzučela.
0: So one, she will go, it means it is only take this and take this and take this.
1: A když ta včela lítá a z toho jednoho květu na druhý a jenom si bere tam ten nektar tu a tam.
0: If you are a mother,
1: a když jste matka,
0: you should take all children is like your mother.
1: Tak byste to měla brát tak, že jste matkou všech dětí.
0: If you have father, you have all fathers. Take them as a whole fathers.
1: Kdo je otec, children. Tak taky tak. Všechny děti jsou jeho dětmi.
0: Brother is then all brothers.
1: A kdo je bratr, tak může
0: father
1: všechny.
0: Is all mother.
1: Všechny vnímat jako své bratry, sourozence.
0: Even our heart has two parts.
1: I naše srdce má dvě poloviny.
0: Brain have two parts.
1: Mozek má dvě poloviny.
0: Many things. So one is you and others for all.
1: Jedna ta polovina jste vy a ta druhá polovina jsou všichni.
0: So like this, you will feel.
1: Čili tak to budeme cvičit, ucítíte
0: don't
1: to
0: samé. Bite your teeth.
1: Nemějte stisknuté zuby.
0: Because someone's teeth is not good, toothpaste gone out, then it will wrong.
1: Protože někdo třeba ty zuby nemá úplně v pořádku, nemá ten stisk úplně rovnoměrný.
0: There are techniques. Bite the teeth.
1: Jsou i techniky se stisknutými zuby.
0: And then
1: zuby.
0: Because yesterday my dentist doctor put me inside.
1: A včera jsem byl na lékařském ošetření u zubařky. A
0: before was.
1: Předtím to moje bzučení znělo
0: and
1: takto.
0: My dentist made me perfect and I was so like this. And when it was half, It was not good.
1: A moje paní doktorka zubařka to tak dokonale vyladila, že teď to zní takto
0: so
1: harmonicky.
0: Thanks to the doctor.
1: Takže děkuji paní zubařce.
0: Or open.
1: A nebo můžete mít otevřené čelosti.
0: Don't bite.
1: Nestisknuté zuby.
0: But then always breath vibration should go through here.
1: Ale stále přitom vnímejte, že ta vibrace stoupá vzhůru do mozku.
0: So.
1: Takže?
0: Five times.
1: Pětkrát.
0: Deep inhale.
1: Hluboký nádech.

0: Very good.
1: Velmi dobře.
0: Thank you.
1: Děkuju vám.
0: Is it good for your brain?
1: Je to dobré pro váš mozek?
0: For language?
1: Pro vyjadřování?
0: For peace?
1: Pro mír?
0: Balance?
1: Vyváženost?
0: Also you can give to your husband or your wife.
1: Také to můžete naučit manželku nebo manžela.
0: Grandfather, grandmother.
1: Dědečka, babičku.
0: Our children.
1: Nebo děti.
0: It makes, it cleans everything.
1: A všechno to pročišťuje.
0: It is something all vibrate, dirt gone.
1: Jako všechny ty nečistoty to rozpustí.
0: But if you are not good for your neighbor.
1: Ale pokud máte nějaké neschody se sousedem.
0: This neighbor is not good.
1: A tenhle můj soused je hrozný.
0: Then it is going negative vibration.
1: Tak je to určitá negativní vibrace.
0: But this vibration other goes to you.
1: Ale ta negativní vibrace se vám vrací nazpátek.
0: So I know you are many yogis.
1: Vím, že mnoho z vás je jogínů.
0: Some who came the first.
1: Někteří jsou tady poprvé.
0: So you should go to yoga practicing yoga in daily life.
1: Takže byste měli začít chodit cvičit jogu v denním
0: životě.
1: So
0: where we are here.
1: A když jsme tady.
0: Sri Swami Madhavananda World Peace Council.
1: Tak ta světová rada míru Sri Swamiho Madhavanandy.
0: Is from Austria we began.
1: Začala v Rakousku.
0: And everywhere now.
1: A teď je všude po světě.
0: It is United Nations.
1: Je součástí OSN.
0: And so many yogas over there.
1: A máme mnoho jogových programů v té souvislosti.
0: Wish you all the best.
1: Přeju vám všechno nejlepší.
0: And our dear Dr. Martin.
1: A pan doktor Martin.
0: We thank you very much.
1: Děkujeme panu doktorovi Martinovi.

0: Good morning, all dear sisters, brothers.
1: Dobré ráno, všechny drahé sestry a drazí bratři.
0: All bhaktas throughout the world.
1: Všichni bhaktové po celém světě.
0: All practitioners of the yoga and daily life and all others yoga.
1: Všichni cvičenci. Jogi v denním životě a všichni ostatní cvičenci z ostatních jog.
0: Every yoga teachers.
1: Všichni jogoví cvičitelé.
0: And many gurus, great saints.
1: A mnozí guruové, velcí světci.
0: They are very, very divine and they are awakened up now. All other great saints, all yogis, and we are very happy about that we have to come forward.
1: A všichni božtí světci, kteří jsou teď probuzení, všichni jogíni, a jsme velice šťastní, že můžeme
0: and
1: tady pokračovat dál.
0: And so around the whole world, the great spiritual people, they have feelings to do something now in this new year.
1: A tak po celém světě velcí duchovní lidé mají tu touhu teď něco udělat dobrého.
0: This year was very good, but for certain things not good.
1: Tento rok byl velice dobrý, ale kvůli některým věcem ne za stolik.
0: And this is that why in this year is chosen for us.
1: A to je proč v tomto roce.
0: Without country, without religions, without all path of wherever we are.
1: Bez země, bez náboženství, bez toho, kde jsme.

0: why this corona chose only humans?
1: Proč si tato nemoc korona vybrala pouze lidi?
0: Other creatures are also the creatures.
1: Ostatní stvoření jsou také stvoření.
0: They are living.
1: Žijí.
0: They have the same elements.
1: Mají ty stejné prvky.
0: Like body.
1: Jako tělo.
0: The mind.
1: Mysl.
0: The all pranas.
1: Všechny prány.
0: Anamaya kosha, pranamaya kosha, manomaya kosha, vigyanamaya kosha and anandamaya kosha.
1: Všechny tyto.
0: God has given this not only to the humans.
1: Bůh toto všechno dal nejen lidem.
0: But to all creatures.
1: Ale všem stvořením.
0: Even the tiny creature like ants for example.
1: I těm malým tvorečkům, jako například mravencům.
0: And they have knowledge many things.
1: A oni také mají mnohé poznání.
0: Only they don't have power to do something
1: pouze
0: except live, drink, etc.
1: A oni nemají sílu vykonat něco dalšího než jíst, spát. Tak dál.
0: But on this earth and our earth we all know is living earth.
1: Ale tato planeta naše země víme, že je živoucí planeta.
0: This is our mother.
1: Je to naše matka.
0: And our father.
1: A náš otec.
0: Our life.
1: Náš život.
0: And all living one. Now, why this corona attacked only to humans?
1: Je živoucí. A teď proč tato korona zaútočila pouze na lidi?
0: Many people, many countries, languages, religions, no religions, but why?
1: Mnoho lidí z různých zemí, ať s vírou nebo bez víry, ale proč?
0: According to the real yogas.
1: Podle skutečné jógy.
0: Means that teacher or guru.
1: Znamená, že učitel neboli guru.
0: To them came the students.
1: K ním přijdou ti studenti, žáci.
0: For yoga.
1: Proto, aby se učili jogu.
0: And that's not only asanas and pranayams and relaxation.
1: A to nejsou jenom asány, pranayama a relaxace.
0: But it is more than what we think.
1: Ale je to víc, než si myslíme.
0: Why this attack in this century, how many people had a disease? There was also for the cows disease, chicken disease, the others disease attacked to the humans.
1: A proč v tomto století byly i jiné choroby, jako ptačí chřipka a tak dále? A proč to zaútočilo na lidi?
0: And now it's very strong only to the humans.
1: A teď je to velice silné a týká se to pouze lidí.
0: You have heard many times in my lecture.
1: Mnohokrát jste na mých přednáškách slyšeli.
0: That all men don't kill and don't eat other creatures.
1: O člověče, nezabíjej a nejez ostatní tvory.
0: Help them.
1: Pomůž jim.
0: Love them.
1: Miluj je.
0: Feed them.
1: Nakrm je.
0: But don't eat them.
1: Ale nejez je.
0: It was never before First World War.
1: Před první světovou válkou toto nebylo.
0: People were eating meat.
1: A lidé jedli maso.
0: But rare.
1: Ale velmi zřídka.
0: Between First War and Second War.
1: Mezi první a druhou světovou válkou.
0: Many things changed in mind of the humans.
1: Mnoho věcí se změnilo v tom přemýšlení, v mysli lidí.
0: You know also very well.
1: Vy to taky dobře víte.
0: In World War. And people had nothing to eat.
1: Že během těch válek lidé neměli co jíst.
0: And some many they were hiding in the earth.
1: Někteří se různě skrývali.
0: And with the children and so.
1: I rodiny s dětmi a tak dále.
0: And then it is said, someone told me.
1: A někdo mi říkal.
0: In Europe.
1: V Evropě to bylo.
0: And Second War. So, for example, they said. The soldiers were there.
1: Říkali, že tam byli vojáci.
0: And the soldiers, that was decided mostly Americans.
1: Ti vojáci byli většinou Američané.
0: Or other countries.
1: Nebo i z jiných zemí.
0: And in the restaurant, they were giving or making the food. For them, the soldiers.
1: A v restauraci dělali pro ty vojáky jídlo.
0: And in these cities, in this Europe, when the soldiers left on the table.
1: Když v těch evropských městech nechal něco ten voják na stole.
0: And immediately that. Run into the restaurant.
1: Když odešel od toho stolu, tak oni běželi
0: and
1: do té restaurace. A cokoliv tam zbylo, tak se to vzali, aby to mohli sníst.
0: And meat.
1: Maso.
0: After that, war was gone.
1: Poté, když válka odešla.
0: But of course still people are poor.
1: Ale stále lidé byli chudí.
0: And go to the get food and vegetables and potatoes and many things.
1: A potřebovali získat zeleninu, ovoce, brambory a tak dál.
0: The white sugar was very rare to get it.
1: A velice vzácné bylo získat bílý cukr.
0: So what people begins to think.
1: Tak to, jak lidé začali smýšlet.
0: And they want to get monies.
1: Chtěli získat peníze.
0: Whatever people had.
1: To, co měli.
0: And they want to give more.
1: Tak chtěli ještě víc.
0: So they begin to kill animals.
1: A tak začali zabíjet víc zvířata.
0: And give them like meat.
1: Aby měli maso.
0: So slowly it came the people they think without meat we cannot live.
1: A postupně lidé začali přemýšlet tak, že bez masa se nedá žít.
0: No.
1: Není to tak.
0: There's only that meat. But there are so many other eating. Vegetables, this, many things.
1: Není jenom maso k jídlu, je těch věcí mnoho dalších.
0: And mother cow's milk.
1: A mléko od matky krávy.
0: And when she's old.
1: A když už je ta kráva stará.
0: They kill them.
1: Tak jí zabijí.
0: And eat them.
1: Zabijí a snědí.
0: You had your mother cow.
1: Ta kráva byla jako naše maminka.
0: And she gave you lot of milk.
1: A dávala nám hodně mléka.
0: And then you kill and eat that mother.
1: A potom tu matku zabijete a sníte.
0: But in this century.
1: Ale v tomto století.
0: Many karmas we did.
1: Jsme učinili mnoho karem.
0: And we know that.
1: A víme to.
0: Alcohol was, but not that much.
1: Alkohol byl také, ale nebylo ho tolik.
0: And the chickens and eggs.
1: A taky kuřata a vajíčka.
0: Very rare they are doing. And now you know they are producing the eggs. And its eggs have not good, is disease inside.
1: Vajíčka také byly velmi zřídka, teď víte, jak to je v těch velkochovech a kolik je tam nemocí v těch vajíčkách.
0: How many cancers people?
1: A kolik rakovin mají lidé?
0: And it is due to what you are nourishing.
1: A to je vše kvůli stravě, jak se stravujeme.
0: And that slowly attacks come there.
1: A to nás pomaličku takto napadá.
0: It's like very beautiful big tree.
1: Je to jak když máte krásný velký statný strom.
0: And one two bugs comes in.
1: A jeden dva termiti tam.
0: Then
1: vyjdou do kůry.
0: Slowly the dews produce the bugs.
1: A pomaličku se tam množí.
0: Or worms.
1: A červy.
0: And they eat the whole the term of the tree.
1: Pomaličku se prožírají tou kůrou stromu.
0: And inside everything is eaten.
1: A zevnitř vše snědí.
0: What is that?
1: Co to je?
0: That is that cancer.
1: To je ta rakovina.
0: Outside is good.
1: Navenek je to v pořádku.
0: And similarly that for now humans.
1: A podobně tak teď pro lidi.
0: That they have now cancer.
1: Že mají teď rakovinu.
0: Because the kind of the food we are eating.
1: Kvůli tomu stravování, druhům stravy, které máme.
0: Well, it can happen many that they begin with yoga.
1: Může se stát, že mnozí začnou s jogou, nebo začínají s jogou.
0: But end of the life.
1: Ale ke konci života.
0: They also can have cancer.
1: Ale také ke konci života můžou dostat rakovinu.
0: Because before they came to that kind of thoughts that I want to be vegetarian.
1: Předtím přišli k těm myšlenkám, že ano, chci být vegetarián.
0: But before you were eating everything.
1: Ale předtím jste jedli všechno.
0: And that was in our body already.
1: A to už bylo v našem těle.
0: So now this could be if we have really good food.
1: A teď pokud budeme mít opravdu vhodnou stravu, dobré jídlo,
0: then we can suppress that disease.
1: Tak tu nemoc můžeme potlačit.
0: And when we become weakness.
1: A když jsme slabí,
0: then that disease comes out.
1: Tak se ta nemoc najednou projeví.
0: It's like a sleeping cobra.
1: Je to jako spící, dřímající kobra.
0: And when he awakes,
1: když se probudí,
0: then too late.
1: Tak už je příliš pozdě.
0: So that the diseases came in this life.
1: Takže tyto choroby přišly do života.
0: And now how many were attacked by many diseases?
1: A kolik lidí jimi bylo napadeno?
0: So in that we

0: have to know what we have done, and what we have done, we can't do anything.
1: Tak musíme vědět, co jsme udělali a co jsme už učinili, tak s tím už nic nesvedeme.
0: Now, that's good vegetables and all food.
1: Teď ta dobrá zelenina a to ostatní jídlo.
0: We human begins to give the chemical.
1: Už tady do těch věcí začínáme dávat chemikálie.
0: And all different kind of all chemicals in the whole world.
1: A ty chemikálie jsou různé po celém světě.
0: And they said we want to have more and more production.
1: Oni říkají, my bychom chtěli vyšší a vyšší produkci.
0: And what they do?
1: A co udělají?
0: They throw out.
1: Pak se to vyhazuje.
0: Because too much.
1: Protože je toho příliš.
0: And also the meat. How many years their meat is they put it?
1: A i to maso, kolik let někde leží?
0: I don't know. It is sure the rear or not? That I cannot.
1: Já nevím, jestli je to skutečné nebo ne, jestli je to pravda.
0: Before the communists, they went away.
1: A předtím, než odešli komunisté.
0: I mean, they had this system, and now the other system. That's all.
1: Měli jiný systém a teď se to změnilo.
0: Our people was always good.
1: Naši lidé byli vždycky dobří.
0: And they are always good.
1: A jsou vždycky.
0: But that time, at the end of this time, they said that they transfer meat from here, Czechoslovakia.
1: Říkalo se předtím, že tehdy z toho Československa se převáželo maso.
0: And there was something American didn't want to have.
1: A bylo tam něco, co Američané nechtěli.
0: And they were talking and this and that.
1: A tak diskutovali.
0: But they said this is not good and this is disease and so on.
1: A říkali, no toto není dobré a jsou v tom choroby.
0: And so they send it back to Czechoslovakia.
1: A tak to poslali zpátky do Československa.
0: Well, lot of meat.
1: Bylo to hodně masa.
0: That was not eatable.
1: A už to nebylo k jídlu.
0: But they sold.
1: Ale oni to prodali.
0: And many people did not know if it's old or not old.
1: A mnoho lidí ani nevědělo, jestli je to staré maso nebo není.
0: And that was also disease coming in the Europe.
1: A tak některé choroby přišly do Evropy.
0: So whatever we look and wherever we change, but touch.
1: A tak na cokoliv se podíváme, čehokoliv se dotkneme.
0: We don't know what kind of vaccines there.
1: Nevíme, co tam může být.
0: Now our governments, all the international, all they want to give us some disease cleaning, that kind of vaccines.
1: Teď naše vláda to chce nějakým způsobem ošetřit, aby nám dali vakcíny, očkování.
0: And so all the governments they are trying very much.
1: A všechny vlády se velmi snaží.
0: But of course no one is suppressing.
1: Ale není to jako potlačované.
0: If you don't want to take these injections, vaccines, it's your choice.
1: A pokud nechcete to očkování, tak je to vaše svobodná volba.
0: One thing, it will die. So this is all is a humans doing this.
1: Tak maximálně jako zemřete. A toto všechno dělají lidé.
0: You will not see suffering any animals alone.
1: Neuvidíte samotné trpět žádná zvířata.
0: Where they are in the forest

0: your family members?
1: A mnoho lidí miluje ty dva víc než členy rodiny.
0: But they will go to the south in the shopping and bring the meat.
1: A oni budou nakupovat a kupují maso.
0: It is made mentally so that always they said we will eat meat, we will eat meat.
1: A už je to tak mentálně zažité, že je to tak, že jako budeme jíst maso, dáme si maso.
0: And so now this disease what is coming more and more.
1: A tak ta choroba, která se teď šíří čím dál tím víc.
0: In the last 19 and now in 2020.
1: V roce 2019 a teď 2020.
0: And we don't know what is coming in next.
1: A nevíme, co dalšího přijde.
0: But only this is from the humans.
1: Ale toto je pouze pro lidi.
0: We try to and we want to do that we should clean up everything and have a good our earth and for Mother Earth and then good vegetables and good life.
1: A tak se snažíme, abychom všechno pročistili a měli zdravou půdu, matku zemi a dobrý život.
0: But people still cannot understand.
1: Ale lidé to stále nedokážou pochopit.
0: There are people have many eggs.
1: Lidé zdávají spoustu vajec.
0: And they putting them in the cool.
1: A dávají je do chladna.
0: So maybe how long was this egg?
1: Do ledničky. A tak jak staré je to vejce?
0: And they save that and people eat that.
1: Jak dlouho tam je a lidé ho pak snědí.
0: This is Kali Yuga.
1: A toto je Kali Yuga.
0: And in this Kali Yuga is there when it is more this energy, negative energy is coming.
1: A v Kali Yuze je to tak, že přichází více negativní energie.
0: And others, they like you all.
1: A tak jako my tady.
0: They are not eating, they are not fighting, they are not like this. They are still the holy people.
1: A ostatní lidé, kteří neválčí, nejedí maso, tak ti jsou stále ti svatí lidé.
0: So there is a fighting. The angels and the devils.
1: A tak bojí andělé a démoni.
0: That you know everywhere.
1: To víte, je to tak všude.
0: So in this way, first it is said protect is protect into the protect.
1: A tak se říká, že ochrana je v ochraně.
0: So our protection is the first protection to others protection.
1: A tak naše ochrana je v té první ochraně těch ostatních.
0: When we go to the aeroplane?
1: Takže když jdeme do letadla?
0: Then give the message.
1: Tak tam říkají, mají tam oznámení.
0: Please make the belt.
1: Prosím, zapněte si pásy.
0: The mask.
1: A masku.
0: First for you and then your child.
1: Prvně si ji musíte dát vy a teprve potom vaše dítě.
0: Similarly, it is you. We elderly people.
1: Podobně tak my, vy, starší lidé.
0: We make a safety ourselves.
1: Snažíme se.
0: And then our children.
1: Ochránit sami sebe a potom naše děti.
0: Because till the children something happens and he will be not and this and that,
1: protože
0: mother will die.
1: Kdyby se dítěti něco stalo, nebylo to tam v pořádku, tak matka potom zemře.
0: So yoga we listen very much. Many people send messages to me.

0: that how many yogis, practitioners, yoga, in three categories.
1: A tak mnoho lidí mi dalo zprávu, že jogíni a cvičenci jogy jako jsou ve třech kategoriích.
0: Every day and good practicing.
1: Každý den a správně cvičí.
0: In the middle, sometimes yes and no.
1: Ti prostřední tak jako někdy ano, někdy ne.
0: And the third is yeah, someday.
1: A ti třetí jsou tak no tak někdy.
0: Etc. So now to know how many real yogis are practicing.
1: A tak teď kolik těch pravých jogínů cvičí.
0: And in this way, this is not a religion.
1: A toto není náboženství.
0: The religion is ourself a religion.
1: My sami jsme náboženství.
0: That we are controlling ourselves.
1: Že máme pod kontrolou, kontrolujeme sami sebe.
0: So this is depends on individual.
1: A to je individuální.
0: So in that way now this century
1: podobně v tomto století
0: and many things happened.
1: Se děje mnoho věcí.
0: And it's still happening.
1: A bude se dít.
0: Now it is said, it was about 2 weeks ago.
1: A asi před 2 týdny.
0: Or this is coming now again Satyuga.
1: Přichází opět Satyuga.
0: And that Satyuga's time is again the Shiva have to take in hand.
1: A ten čas Satyugy musí zase do rukou vzít Shiva.
0: But that is not that it will be next year.
1: Ale to neznamená, že to bude hned příští rok.
0: Our day and Shiva's day.
1: Náš den a Shivův den.
0: It's very great and they're very distant.
1: Je to velmi velké, ale taky vzdálené.
0: We can close eyes and we say I'm meditating.
1: My si zavřeme oči a řekneme medituji.
0: And then we go.
1: A pak jdeme.
0: But like the Shiva, Brahma, Vishnu.
1: Ale jako Brahma, Shiva, Vishnu.
0: It gives many ages.
1: To zabere mnoho věků.
0: Or many lives.
1: Nebo mnoho životů.
0: Then it comes next step.
1: A pak přichází další krok.
0: But they have to do.
1: Ale musí to tak udělat.
0: So there are many good things and very very hard things.
1: Je mnoho dobrých věcí a mnoho těžkých věcí.
0: But it is said.
1: Ale říká se.
0: I have my slogan once I wrote it.
1: Mám taký slogan, jednou jsem ho napsal.
0: And I not forgotten complete that one.
1: A zapomněl jsem ho, tak je celý.
0: But it is said, protect is in the protect.
1: Ale je to tak, že ta ochrana spočívá v ochraně.
0: So there are many, this was, I was talking many times that forgotten this word.
1: Čas jsem co zapomněl.
0: So it is the time for us that we should be alert.
1: A tak je čas pro nás, kdyby jsme měli být na pozoru, bdělí.
0: And now is more is mantra.
1: A teď víc mantra.
0: Mantra is very powerful now.
1: Mantra je teď velmi silná.
0: And Shiva have already awakened.
1: A Shiva už se probudil.
0: Doesn't think it's only in Hindus or

0: In India.
1: Nemyslete si, že je to jenom v hinduismu nebo v Indii.
0: It is the whole globe.
1: Je to po celém globu, po
0: and
1: celé
0: whole
1: planetě.
0: Ocean.
1: Ve všech oceánech.
0: And all the air.
1: Ve vzduchu.
0: Then the fire.
1: V ohni.
0: Etc. So in that we are now on the middle.
1: A teď jsme v tom všem uprostřed.
0: And therefore we know that sooner or later we will die.
1: A my víme, že dříve nebo později zemřeme.
0: But what will be then?
1: Ale
0: you can open here.
1: Jak to potom bude?
0: And we are all looking for that death that we can come to the God or to best.
1: A všichni očekáváme tu smrt tak, abychom přišli k Bohu, k lepšímu.
0: You should listen. I was doing here, so first was Mahabharata.
1: Měli byste si poslechnout, prvně jsme tady měli Mahabharátu.
0: Then was Ramayana.
1: Potom jsme měli Ramayanu.
0: And now is the Mahashiva Purana.
1: A teď Mahashiva Purana.
0: It's done very nice.
1: Je to velice pěkně udělané.
0: Very interesting.
1: Velmi zajímavé.
0: And it has sound both negative and positive.
1: A všechno to má, jak to negativní, tak to pozitivní.
0: The holies and the what we call the dyad. Who want to kill them?
1: Takže něco jako svatí a rákšasové.
0: And it was that here we also this evening I'm looking about 1.5 hours.
1: Každý,
0: I saw this.
1: Každý večer se asi hodinu a půl díváme.
0: I saw that in beginning there.
1: Na začátku jsem to viděl.
0: But not so concentrated,
1: ale
0: I have seen.
1: Nebyl jsem třeba tak koncentrovaný.
0: Now we have the day few days and it is a Christmas.
1: Teď za pár dní máme Vánoce.
0: And around the whole world. And many people who are Christians.
1: Po celém světě a mnoho lidí, kteří jsou křesťané.
0: Worshiping the Jesus and Jesus mother.
1: Ježíše a matku Marii.
0: And father also.
1: A také otce.
0: But father was no don't know how.
1: Ale otce nevíme, jak to bylo.
0: But feeling was that.
1: Ale ten vnitřní pocit tam byl.
0: And Holy Mother.
1: A svatá matka.
0: You know more than me.
1: Víte toho víc než já.
0: So now we are coming to this Kali Yuga. And there is a fight many.
1: Takže v této Kali Yuze je mnoho bojů.
0: Real or not real.
1: Skutečné nebo neskutečné.
0: This God, that God.
1: Ten Bůh nebo onen Bůh.
0: But finally it will come again. Je yogi.
1: Ale nakonec přijde.
0: And when we do the prayers and this.
1: A když děláme modlitby.
0: It is there. And we don't understand what we should do and what we don't know.
1: tak my někdy nevíme, co dělat. Nebo co nevíme.
0: So in this days our this one week more.
1: Máme ještě jeden týden.
0: And Jesus coming.
1: A přijde Ježíšek.
0: Ježíš. All children are very happy.
1: Všechny děti jsou velmi šťastné.
0: And the children have to wait somewhere.
1: A děti musí počkat na Ježíška.
0: And then they call the children.
1: A potom je zavolají rodiče.
0: And they said, you were come little late. Jesus was here. And he had to go to every house, so he put it for you something and he went to go.
1: O chviličku se zpozdil, před chvilkou to byl Ježíšek a teď už musí zase rozdávat dárečky dál.
0: So this is a dream and play for us.
1: A tak je to pro nás takový sen, taková hra.
0: Because he cannot go to every house.
1: Protože nemůže jít do každého domu.
0: But he comes one to one.
1: Ale přijde k jednomu po druhém.
0: That he is there, he came to everybody.
1: Takže tam je a přijde ke každému.
0: And we will read that our books here about the Christmas.
1: A máme tu knihy o Vánocích.
0: And holy book.
1: A svaté knihy.
0: And there is written.
1: A je v nich psáno.
0: And we should listen properly.
1: Že bychom měli řádně poslouchat.
0: And it is said that Jesus did not eat meat.
1: A je v nich, že Ježíš nejedl maso.
0: It was there. You are very hungry and you are dying.
1: A je to tak, že když jste velice hladoví až umíráte
0: no food,
1: a nemáte žádné jídlo.
0: Then to survive as a human.
1: Tak proto přežití, protože jste
0: then
1: člověk.
0: Then you can have the meat.
1: Tak pak si můžete vzít
0: otherwise
1: maso.
0: Not.
1: Jinak ne.
0: So in this day I will be with you everywhere where you are.
1: A tak v tento den budu s vámi, kdekoliv budete.
0: On Christmas day.
1: Na Vánoce. Na Štědrý
0: to
1: den.
0: Your whole families.
1: S vašimi rodinami.
0: And especially to the little children.
1: A obzvláště s malými dětmi.
0: And practice on your path.
1: A cvičte na své cestě.
0: So our Diwali and so on we call also the living soul.
1: A tak naše Diwali, které máme, tomu to nazýváme jako živoucí duše.
0: So very soon time is coming.
1: A tak velice brzy přichází čas.
0: And you can give your friends or brothers, sisters.
1: Můžete svým kamarádům, bratrům nebo sestrám.
0: You can give some sweet or something.
1: Můžete dát nějaké sladkosti nebo podobně.
0: Live good in the life. Live in good life.
1: Žijte dobrý život.
0: And be prayer of God.
1: Modlíme se k Bohu.
0: So we should that is one came and opens the eyes.
1: A tak člověk přijde a otevře oči.
0: Why?
1: Proč?
0: Because it is said.
1: Protože se říká
0: I am with thee, O my Lord.
1: Já jsem s tebou, můj pane.
0: And my body is with you.
1: A mé tělo je s tebou.
0: That's the nest of my body.
1: Toto je hnízdo mého těla.
0: But your child is it.
1: Ale tvé dítě.
0: That bird.
1: Ten ptáček.
0: And that is your my house.

0: To je ten můj domov, tvůj domov.
1: So in this way we should come together.
0: A tímto způsobem měli my bychom měli být spolu.
1: There are many religions.
0: Je mnoho náboženství.
1: Good religions.
0: Dobrých náboženství.
1: Every respect them.
0: A všechny je respektujeme.
1: And they are doing their best.
0: A dělají to nejlepší.
1: But all in all is one.
0: Ale nakonec je všechno jedním.
1: It is like there's one seed.
0: Je to jako když máme jedno semínko.
1: And we put in the earth.
0: A dáme ho do země, do půdy.
1: It will sprout.
0: Tak vyklíčí.
1: That will be good tree.
0: A vyroste z něho pěkný strom.
1: Big tree.
0: Veliký strom.
1: And there will be blossoms.
0: A budou na něm květy.
1: And the green fruits.
0: A potom zelené ovoce.
1: And after 2-3 week.
0: A po několika týdnech.
1: Ripe, very nice fruit.
0: Dozraje to krásné ovoce.
1: Cherry.
0: Třešně.
1: So time takes, but we all will bring good things.
0: Takže to zabere čas, ale my všichni přineseme ty dobré věci.
1: And there are many people much better than us.
0: A je mnoho lidí, kteří jsou lepší než my.
1: And they are making this prátana.
0: A dělají tuto prátanu.
1: With this, my words, I lot of, but I don't want to disturb you too much.
0: Je toho ještě mnoho, ale nechci vás příliš rušit.
1: So I wish you and you also.
0: A tak vám přeji.

0: If you have any questions,
1: pokud máte nějaké otázky,
0: or you want to say something,
1: nebo něco chcete říct,
0: you are welcome.
1: Tak můžete.
0: Hari Om.
1: Hari Om. Guruji, there's one question. Can I read it? In these days, we can see very significant constellations in the sky, which tomorrow, the 21st of December, is going to have its peak, unique conjunction, Jupiter, the Guru, and Saturn, the Lord of Karma, in the Aquarius zodiac sign. This constellation was last 800 years ago. Can we utilize this constellation to our spiritual development, and which technique should we use? Also, at Guru Purnima in Veb, about 4 years ago, a lot was spoken about Mahapralaya and Satya Yuga. Is this event in connection with those things? Thank you, Kiran. V těchto dnech jsou na oblaze velmi významné konstelace, které zítra 21.12. vyvrcholí unikátní konjunkcí Jupitera, Guru a Saturna, pána Karmy, ve znamení Vodnáře, které to bylo naposledy před 800 lety. Můžeme tuto konstelaci využít pro duchovní pokrok a jaké techniky? Na Guru Purnimě ve Vépu před 4 lety se hodně hovořilo o Mahapralaji a Satyayuze. Souviselo to s touto událostí?
0: Yoga and daily life practice and mantra Om Prabhudeep Niranjan Sabduk Banyan and sleep very peaceful and see inside everything what will be good.
1: A cvičte jogu v denním životě, mantru Om Shri Dipani Ranjan Saburuka Banjan a když spěte klidně a vevnitř si představte to všechno dobré uvnitř těla.
0: You will be protected.
1: A budete ochráněni.
0: But I said.
1: To, co jsem řekl.

0: श्री देवपुरी श महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, अलकपुरी जी महादेव की, सनातन धर्म की। गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग ऑफ देवपुरी जी।
1: Dobrý večer a požehnání Devpurijiho.
0: Here in this hall and those who are with us through my webcast.
1: Vám v této hale i vám, kteří jsou s námi skrze internet.
0: Blessing for you also.
1: I vám požehnání.
0: It is said.
1: Říká se.
0: Every day is a glorious day.
1: Každý den je slavný den.
0: There is no bad day.
1: Nejsou žádné špatné dny.
0: There are bad events.
1: Jsou špatné události.
0: Not in that way, but some accident and something.
1: Ne, tak ale v nějaké nehody a tak dále.
0: Sorry. In different culture.
1: V různých kulturách.
0: Every day is something great.
1: Každý den je něco jiné velkého.
0: Every day is worshipped.
1: Každý den je uctíván.
0: And every day is a new day for us. Every day is a birthday for us.
1: Každý den je pro nás novým dnem. Každý den je pro nás narozeninami.
0: Now today is the also the anniversary of Devpuri ji.
1: Dnes je také výročí Devpurijiho.
0: Mahasamadhi anniversary.
1: Výročí jeho Mahasamadhi.
0: It's nearly 75 years ago.
1: Bylo to téměř
0: 75-80
1: lety.
0: Definitely. We who adore, we are sad.
1: My, kdo ho uctíváme, jsme určitě smutní.
0: Also when our parents, friends pass away, we are sad.
1: Když naši rodiče nebo také přátelé, když odejdou, tak jsme smutní.
0: And not only humans.
1: A nejen lidé.
0: But also our house pet dies.
1: Ale když třeba náš domácí mazlíček zemře.
0: We are sad.
1: Tak jsme smutní.
0: Suddenly you come at home and you don't see your house pet.
1: Přijdete domů a najednou už tam toho to zvířátko nemáte.
0: It's missing.
1: Chybí vám.
0: Your cat.
1: Vaše kočka.
0: You know how happy and friendly cat is when you come at home.
1: Víte, jak šťastná a přátelská je kočka, když si přijdete domů.
0: Or a dog.
1: Nebo pes.
0: He hugs you before your wife or husband.
1: Ten vás obejme ještě dřív než váš partner. Manžel, manželka.
0: All. Even you see we have so many cows in Jordan, about 800-900 cows.
1: A víte, v Jordanu máme hodně kráv, asi 800 nebo 900 kráv.
0: And when you come there, they are happy.
1: A když tam přijdete, tak jsou šťastní.
0: They run towards you.
1: Běží k vám.
0: Be careful.
1: Tak si buďte, dávejte si pozor.
0: But they think you brought something good.
1: Myslí si, že jste jim přinesli něco dobrého.
0: When you come at home.
1: Když přijdete domů.
0: And you have nice plants.
1: Máte krásné květiny.
0: How beautiful and they are happy.
1: I oni jsou šťastné, oni jsou krásné.
0: When they are thirsty, they are happy that you will give water.
1: Když mají žízeň, tak jsou šťastné, že je zalijete.
0: And morning they want to surprise you.
1: A ráno vás chtějí překvapit.
0: Opens beautiful blossoms.
1: A otevřou, rozkvetou, otevřou krásný květ.
0: So even the plants are happy.
1: Dokonce i květiny, rostliny jsou šťastné.
0: And even your furniture is happy.
1: Dokonce i váš nábytek je šťastný.
0: So furniture also needs love, care.
1: I nábytek potřebuje lásku, péči.
0: So this creation has a beauty.
1: Toto stvoření má krásu.
0: And that beauty needs care.
1: A ta krása potřebuje péči.
0: And when it's gone, we are missing.
1: A když odejdou, tak nám chybí.
0: Of course, you are not attached to the plastic for chairs when broken, you throw it.
1: Samozřejmě jste připoutaný k plastové židli, tady se rozlomí, tak ji vyhodíte.
0: But there are some chairs which has great value.
1: Ale jsou židle, které mají velkou hodnotu.
0: And it is said who sat on that chair.
1: Říká se, že ten, kdo seděl na té židli,
0: has more values.
1: Má ještě větší hodnotu.
0: Paramahansa Yogananda said.
1: Paramahansa Yogananda řekl.
0: Anything touches your Gurudev.
1: Cokoliv, čeho se dotkne váš Gurudev.
0: Keep it.
1: To si nechte.
0: Because one day will come.
1: Protože přijde den.
0: That he or she is not here.
1: Kdy on nebo ona už tady nebude.
0: But you are proud that it was her or his blessing was there.
1: Ale vaše hrdost na to, že on tohle a tohle požehnal.
0: The Gandhiji shoes,
1: Gandhijiho boty,
0: the eyeglasses,
1: Gandhijiho brýle,
0: they were sold very expensive.
1: Ty prodali velice draze.
0: You know Lady Diana?
1: Znáte Lady Dianu?
0: When she was alive, was different situation.
1: Když byla naživu, tak to byla jiná situace.
0: And as soon as she died,
1: a jakmile zemřela,
0: was different situation.
1: Tak to zas bylo jinak.
0: Then they saw how nice person she was.
1: Teprv pak ukázali, jak to byla milá osoba.
0: How generous she was.
1: Jak štědrá byla.
0: And how many flowers came to her grave.
1: A kolik květin se sešlo na jejím hrobě.
0: And just few days before.
1: A jenom před pár dny.
0: They put her in the magazines.
1: Jí dávali do novin.
0: And lot of allegations.
1: A měla mnoho těch obvinění proti sobě.
0: Immediately after death,
1: ale
0: all they forgot.
1: Po smrti bylo všechno zapomenuto.
0: And even her dresses were in museums and sold very expensive.
1: A dokonce i ty její šaty byly vystaveny v muzeích a byly draze prodávány.
0: Similarly for us also.
1: A podobně je to i pro nás.
0: What was used by Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji.
1: To, co používal Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji, to je nám drahé.
0: One should know the value, because it's not a value of the money.
1: Měli bychom je tu hodnotu, to není hodnota peněz.
0: But value of that personality.
1: Je to hodnota té osobnosti.
0: So everything in this creation.
1: Všechno v tomto stvoření.
0: Is a creation of beauty.
1: Je výtvorem krásy.
0: Again, Paramahansa Yogananda said one song.
1: A opět Paramahansa Yogananda zpíval jednu píseň.
0: Oh God, beautiful.
1: O překrásný Bože.
0: In the forest, in the mountains.
1: V lesích, v horách.
0: In the meadows.
1: Na loukách.
0: And the desert.
1: A na pouštích.
0: Oh God, beautiful.
1: O překrásný Bože.
0: In the trees.
1: Ve stromech.
0: And flowers,
1: květinách,
0: rivers and ponds,
1: v řekách a v jezerech,
0: and the ocean, oh God, beautiful,
1: oceánu, o krásný Bože,
0: in the clouds and the sky,
1: na obloze a v mracích.
0: So everything, this is a beautiful, oh God, beautiful.
1: Vše krásné, o Bože, krásy.
0: In that, you see, or we see, the beauty of the Creator, the God.
1: V tom všem vidíme krásu stvořitele, krásu Boží.
0: So nothing is ugly.
1: Nic není ošklivého.
0: Nothing is dirty.
1: Nic není špinavého.
0: Nothing is bad.
1: Nic není špatného.
0: One thing is bad.
1: Jedna věc je špatná.
0: Our thinking.
1: Naše smýšlení.
0: Before we judge negative.
1: Než někoho negativně odsoudíme.
0: Before that.
1: Předtím,
0: that negative awakes in us.
1: Ta negativita se probudí v nás samých.
0: And it goes through our heart and our intellect.
1: A projde naším srdcem, naším intelektem.
0: And through your mouth.
1: A skrze vaše ústa.
0: That dirt is coming.
1: Přijde ta špína.
0: As a negative.
1: Jako negativita.
0: If you wouldn't judge that, it's beautiful.
1: Kdybyste to neodsuzovali, to bylo by to krásné.
0: So, first bad energy, bad thoughts is within us.
1: První negativní energie, negativní myšlenky jsou
0: uvnitř nás. Save us from this.
1: Tak Bože, zachraň nás před tím.
0: God protect from this.
1: Bože, ochraň nás před tím.
0: Well, we are sad.
1: Takže my jsme smutní.
0: Something is broken.
1: Něco se rozbilo.
0: Or someone died.
1: Nebo někdo zemřel.
0: But there are different things.
1: Ale jsou různé věci.
0: It is said,
1: říká se,
0: that sense does not express the sadness.
1: Že svědci nevyjadřují smutek.
0: Why?
1: Proč?
0: Because atma is immortal.
1: Protože atma je nesmrtelná.
0: And if you have atmgyana,
1: a pokud máte atmgyana,
0: then you are not sad.
1: Tak nejste smutní.
0: If you are attached only to the form and you have no atmgyana of that atma.
1: Ale pokud jste připoutáni jenom k podobě a nemáte žádnou atmgyanu, poznání atma,
0: then we are sad.
1: Pak jsme smutní.
0: So when if any saint, sadhu, passes away, not died, passed away.
1: Potom, když nějaký světec sádhu odejde, nezemře, odejde.
0: We don't write sad news.
1: Nepíšeme, že je to smutná zpráva.
0: But also we don't write happy news.
1: Ale také nepíšeme, že je to šťastná novinka, šťastná zpráva.
0: But it is said.
1: Ale říká se,
0: that he or she became one with Brahman.
1: Že on nebo on se stal zajedno s Brahmanem.
0: That light merges into the light, atma in the atma.
1: Že světlo se spojilo se světlem, atma s paramatma.
0: Brahmalina. Brahmalin means became one into the Brahman.
1: Brahmalin znamená, že se stal jedno v Brahmanu.
0: And you are sad for that one.
1: A vy jste kvůli takovému smutní?
0: Who became Brahman?
1: Kdo se stal Brahman?
0: This is one thing.
1: To je jedna věc.
0: Second, there are different rituals.
1: Za druhé jsou určité rituály.
0: In every religions,
1: v každém náboženství, v každé kultuře.
0: And it's correct according to them.
1: A podle nich je to v pořádku.
0: So in sannyas or in Indian sadhus or tradition.
1: A podle sannyasi, podle indických sadhů, podle jejich tradice.
0: We celebrate called Shodshi Bhandara.
1: My oslavujeme tento svátek.
0: Shodshi means 16.
1: A to znamená 16.
0: On 16th day.
1: Na 16. dne.
0: They give bhandara.
1: Dají bhandaru.
0: Or invitation.
1: Nebo pozvání.
0: For eatings.
1: K jídlu.
0: And everyone gets shawl and something.
1: Každý dostane nějakou šálu a něco.
0: And that time we call Pushpanjali.
1: A pak tomu říkáme takto.
0: So we don't express our sorrow, sadness.
1: Nevyjadřujeme svůj smutek, svůj žal.
0: But we express our devotion.
1: Vyjadřujeme svoji oddanost.
0: Our thankfulness.
1: Naši vděčnost.
0: And that's called Pushpanjali. Pushpa means flowers.
1: Pushpa znamená květinu.
0: Pushpanjali means dedication.
1: Anjali znamená obětovat, zasvětit.
0: When you go to the graveyard,
1: když vyjdete na hřbitov,
0: you bring the flowers.
1: I vy přinášíte svou květiny.
0: That is your thankfulness.
1: To je vaše vděčnost.
0: And you are offering as your love or devotion.
1: A vy ji tam nabízíte, odevzdáváte jako svoji lásku nebo oddanost.
0: Why 16 days?
1: A proč 16. den?
0: This is very significant.
1: To je velice významné.
0: Because this is called 16 siddhis.
1: Protože tomu se říká 16 siddhi.
0: So those who achieve this 16 siddhis.
1: Ti, kdo dosáhli těchto 16 siddhi,
0: that is really became Brahman.
1: Ti se opravdu stali Brahman.
0: And 16 days is the day change of the moon.
1: A těch 16 dní je také doba, kdy se změní měsíc.
0: This is from the full moon till dark moon and again the new moon.
1: To je od úplňku k temnému měsíci a opět nový měsíc narůstá.
0: That's called 16 kala.
1: Tomu se říká 16 kala.
0: Kala means
1: a to znamená
0: happening, changing.
1: To, co se stává, to, co se děje, to, co se mění.
0: So the moon is growing day by day.
1: A ten měsíc narůstá den za dnem.
0: This is called the 16 kala in moon.
1: A tomu se říká těch 16 kala měsíce.
0: So the moon is very significant.
1: A tak měsíc má velký význam.
0: And that's what Bhagavan Krishna said.
1: A proto Bhagavan Krishna řekl:
0: I enter into the vegetation.
1: Já vstupuji do rostlinstva.
0: As a nectar.
1: Jako nektar.
0: To the moonlight.
1: Skrze měsíční světlo.
0: Sun gives the life.
1: Slunce dává život.
0: Sun gives the strength.
1: Slunce dává sílu.
0: But the sweetness.
1: Ale onu sladkost.
0: In the herbs.
1: V bylinách.
0: In everything.
1: Ve všem.
0: Is coming through this moonlight.
1: Přichází skrze měsíční světlo.
0: It is very gentle moonlight.
1: Je to velice
0: that is the sweetness coming.
1: Jemné měsíční světlo a skrze něj přichází
0: sladkost. And these are 16 different colors.
1: A je to těch 16 různých kala.
0: So there are different kind of energy.
1: Jsou různé druhy energie.
0: And different kinds of development.
1: A různé druhy rozvoje.
0: And many experts.
1: A mnoho odborníků.
0: They plant and something

0: When the moon is new.
1: Tak sází nové rostliny, když je nový měsíc.
0: A growing moon.
1: Když je rostoucí měsíc.
0: And that it is said many made experiment, I don't know.
1: Přibývající měsíc a řekli by mnozí to vyzkoušeli.
0: If you put your vegetables or flowers or crops on the new moon,
1: že pokud zasadíte svoji zeleninu, svoje plodiny na nový měsíc,
0: it will have less bugs on it.
1: Tak na něm bude méně brouků, méně parazitů.
0: Because day by day the immunity is developing in that plant.
1: Protože každým dnem jim zrůstá imunita těch rostlin.
0: So someone told that I think,
1: tak někdo mi řekl,
0: it was when an Austrian farmer,
1: jeden rakouský sedlák,
0: and he cuts a tree as a Christmas tree on that new moon.
1: Že on si uřízne vánoční stromeček právě na nový měsíc.
0: And that needle tree,
1: a tohle ten jehličnatý strom,
0: doesn't lose the needles.
1: Potom neopadávají ty jehličky.
0: And he saw in one documentary film.
1: A natočil to v jednom dokumentárním filmu.
0: Many years Christmas trees he was preserving.
1: Jak každý rok vlastně takhle mu ten vánoční strom vydrží.
0: And he still needles was on it.
1: A pořád vlastně neopadal.
0: And those trees were cut it after the full moon day.
1: A ty stromky, které byly uřezány po úplňku.
0: Yeah, whole room is full of the needles of the Christmas tree.
1: Pak plný máte
0: the Christmas tree.
1: Plný pokoj těch spadaného jehličí.
0: So this is a science.
1: Tohle to je věda.
0: If you believe or not.
1: Ať už tomu věříte nebo ne.
0: That is everything in this nature.
1: Všechno v téhle přírodě.
0: Balanced by all elements and planets.
1: Všechno je to vyváženo, všechny prvky, všechny planety.
0: Similarly, for our health.
1: A podobně pro naše zdraví.
0: For our spiritual development.
1: Pro náš duchovní rozvoj.
0: We shall observe those days.
1: Bychom měli si všímat, měli bychom
0: následovat
1: tyto dny, kdy se postít.
0: What kind of mantras or ceremonies you should do?
1: Jaké mantry, jaké obřady byste měli dělat?
0: It's a great pity.
1: Je velká škoda.
0: That is modern religions.
1: Že tato moderní náboženství.
0: They forgotten all the beautiful cultural and spiritual rituals.
1: Že zapomněli na všechny ty krásné kulturní a duchovní rituály.
0: And that's why we are suffering.
1: A proto trpíme.
0: Human are nothing more than like vegetation.
1: Lidé nejsou nic víc než stejně na tom jako ta vegetace.
0: Our trees, forest is influenced exactly like our life.
1: Život stromů, lesů je ovlivňován úplně stejně, jako je ovlivňován náš život.
0: The four seasons doesn't change only in vegetation.
1: Čtyři roční období se nemění jenom pro rostlinstvo.
0: But in our body too.
1: Ale i v našem těle.
0: Our blood is changing.
1: Naše krev se mění.
0: And that's why it is advised that end of one season and beginning of the new season, this is 1 week period advised or recommended to make sand prakshalan.
1: A proto se doporučuje, proto jaká rada, když končí jedno období a začíná další období v tom týdnu, si udělat sand prakshalanu.
0: Between you can do.
1: Mezi tím také můžete.
0: But not that benefit you will get.
1: Ale nezískáte z toho tolik účinku, užitku.
0: So in the same way.
1: A stejným způsobem.
0: It is when someone passes away.
1: Když někdo odejde.
0: Yes, doesn't matter how it is.
1: Ano, je jedno, jak už to je.
0: But we are sad.
1: Ale my jsme smutní.
0: If Devpriji will be here.
1: Kdyby tu Devpriji byl.
0: I think.
1: Já si myslím.
0: I would somehow make him to come to Europe.
1: Tak já bych ho nějak přinutil přijet do Evropy.
0: Yeah. And if he don't like from aeroplane, he will just go out.
1: A kdyby se mu to v letadle nelíbilo, tak by jenom vystoupil.
0: Because he could go through any material.
1: Protože on mohl projít jakýmkoliv, jakoukoliv hmotou.
0: And he said, what are you doing?
1: A já bych říkal, co to děláš?
0: I'm going. We don't have that siddhi.
1: My takovou siddhi nemáme.
0: But he had.
1: Ale on ji měl.
0: So Deupuriji had a great, great light, blessings, spiritualities, siddhis, powers, whatever you call.
1: Tak Deupuriji měl veliké, byl veliké světlo, měl velikou sílu, moc, siddhi, jakkoliv tomu říkáte.
0: When he passed away.
1: A když odešel.
0: And same day he appeared on several places.
1: Tak toho dne se objevil na několika místech naraz.
0: And he had his samadhi there.
1: A tam měl samadhi.
0: Few places round the Mount Abu.
1: Na několika místech kolem hory Abu.
0: Which is border of Rajasthan, Gujarat.
1: Která je na hranicích mezi Rajasthanem a Gujaratem.
0: Mount Abu is very spiritual.
1: Hora Abu je velice duchovní.
0: Exactly spiritual like Himalaya.
1: Stejně duchovní jako Himalaya.
0: Many siddhas are still living there, thousands of years old.
1: I teď tam žije mnoho siddhů, kteří jsou tisíce let staří.
0: Their material body is purified.
1: Jejich materiální tělo je pročištěné.
0: They are only living in current sarira.
1: Oni žijí jenom v current sarira.
0: We can't see them.
1: My je nevidíme.
0: But if we are lucky,
1: ale pokud máme štěstí,
0: they can materialize for a while in front of us.
1: Mohou se před námi na okamžik zmaterializovat.
0: They know what I'm saying.
1: Oni vědí, co teď říkám.
0: And they know who is sitting and listening.
1: A oni vědí, kdo tu sedí a poslouchá.
0: Yes.
1: Ano.
0: We are in their shelter.
1: My jsme pod jejich ochranou.
0: You know, you used to say sometimes, Big Brother is watching.
1: Víte, někdy se říkává, že velký bratr se dívá.
0: So big master is watching.
1: No a tak ten velký mistr se dívá.
0: So Deupuriji is with us here.
1: A tak Deupuriji je tu s námi.
0: And you know, there's one letter I told you.
1: Víte, řekl jsem, že byl jeden dopis.
0: Holy Guruji was sitting and doing his mala meditation in Jaipur ashram.
1: Holy Guruji seděl v Jaipurském ašramu a dělal tam svou meditaci, svoji málu.
0: And he suddenly came, Deupuriji came to Holy Guruji.
1: A najednou Deupuriji přišel k Holy Gurujimu.
0: Holy Guruji stood up.
1: Holy Guruji se postavil.
0: And had no words to say.
1: A neměl, nenacházel slova, co by měl říci.
0: If he come, we will be paralyzed. Paralyzed.
1: Kdyby přišel, my bychom byli paralyzováni.
0: We don't know what to say.
1: My bychom nevěděli, co říct.
0: Like Krishna was hungry.
1: Tak podobně jako Krishna měl hlad.
0: And he went to the Vidur's house.
1: A šel k Vidurovi do domu.
0: Though the Kauravas, Duryodhanas,
1: i když Kurovci Duryodhana,
0: they prepared very delicious food.
1: Připravili velice lahodné jídlo.
0: Many, many different dishes.
1: Mnoho různých varieties. Podů, různých jídel.
0: But Krishna didn't accept.
1: Ale Krishna to nepřijal.
0: Because Duryodhana, he made this selfishly.
1: Protože Duryodhana to udělal sobecky.
0: Somehow to make Krishna to be in their side.
1: Aby protože chtěl získat nějak Krishnu na svou stranu.
0: And Krishna said, I'm neither on your side. Nor Arjuna's side.
1: A Krishna řekl, já nejsem ani na tvé straně, ani na Arjunově straně.
0: I am on the side of the dharma.
1: Já jsem na straně dharmy.
0: The justice.
1: Spravedlnosti.
0: And left the house.
1: A odešel z toho domu.
0: And he went to the Duryodhana.
1: A on šel.
0: Small house.
1: K Vidurovi do jeho malého domku.
0: He said, was sitting there. Vidur came.
1: A on tam seděl.
0: His wife came.
1: Přišla tam jeho žena i Vidura.
0: And Krishna said.
1: A Krishna řekl.
0: To Vidura's wife.
1: K Vidurově manželce.
0: Because the sister-in-law.
1: A on jí říkal, že je to jeho.
0: So Krishna said to her, I'm hungry.
1: Teta, on jí říkal, já mám hlad.
0: So she ran and brought the banana.
1: Tak ona běžela a přinesla mu banán.
0: She said, I will cook, but till that you can eat some banana.
1: A říká, já ti uvařím, ale zatím si můžeš dát tady ten
0: Vidura
1: banán.
0: Is sitting.
1: A Vidura tam sedí.
0: And she sat near the Krishna.
1: A ona si sedla poblíž Krišny.
0: And she peels the banana.
1: A ona loupe ten banán.
0: And want to give banana to Krishna.
1: A chce ten banán dát Krišnovi.
0: But she was also completely paralyzed.
1: A ona byla taky úplně paralyzovaná, úplně stuhla.
0: She was eating banana and giving this banana skin to Krishna.
1: A tak ona jedla ten banán a Krišnovi dala tu slupku od banánu.
0: That's a love.
1: Taková je láska.
0: That's a pure innocent love.
1: Taková je čistá nevinná láska.
0: And Krishna was eating.
1: A Krishna to jedl.
0: And Vidura said, "What are you doing?"
1: A Vidura říká, co to děláš?
0: And she said, "Oh God."
1: A ona říká, oh bože můj.
0: Then she changes banana.
1: No a tak to vyměnila.
0: Krishna said, "No, no, sister."
1: Ale Krishna říká, ne, ne, sestro.
0: That taste which is in banana skin.
1: Ta chuť, která je v té slupce banánu,
0: is not in that fruit.
1: Ta není v tom, té dužině, v tom ovoci.
0: It is so sweet.
1: Je tak sladká.
0: So tasteful.
1: Tak plná chuti.
0: Because that is the real love.
1: Protože to je skutečná láska.
0: A real offer.
1: To je skutečná oběť.
0: So it is many times.
1: A tak mnohokrát.
0: So Devapuriji appeared.
1: Devapuriji se zjevil.
0: And Holy Guruji said.
1: A Holy Guruji řekl.
0: Lord.
1: Pane.
0: How great it is that you are here. I'm blessed.
1: Jak je to skvělé, že jsi tady, jsem požehnán.
0: And Devapuriji said.
1: A Devapuriji řekl.
0: To Holy Guruji.
1: Holy Guruji mu.
0: I am going to Mahesh.
1: Já jdu za Maheshem.
0: To Europe.
1: Do Evropy.
0: But on the way I saw you sitting here.
1: Ale cestou jsem tě viděl tady, jak sedíš.
0: So just to bless you.
1: A tak jenom abych ti požehnal.
0: And he left.
1: A odešel.
0: Because in that letter Holy Guru is writing, I have the letter, black and white.
1: A Holy Guru ji to takto napsal v dopise, já ten dopis ještě mám, černé na bílém.
0: Blue and green. Green letter and blue.
1: Modré na zeleném, zelený dopis a modrý inkoust.
0: That I'm going to Mahesh to help him.
1: Já jdu za Maheshem, abych mu pomohl.
0: So I'm sure.
1: A tak já jsem si jistý.
0: That Devapuriji is with us.
1: Je Devapuriji je tady s námi.
0: I have done nothing.
1: Já jsem neudělal nic.
0: I'm not capable.
1: Já nejsem schopen.
0: All his success is not mine.
1: Všechen ten úspěch není můj.
0: Is he?
1: Je to on.
0: Devapuriji.
1: Devapuriji. Mahaprabhuji.
0: That's called Guru Kripa.
1: Tomu se říká Guru Kripa.
0: That's called the blessing.
1: Tomu se říká požehnání.
0: That's called the divine energy of the Gurudev.
1: Tomu se říká božská energie Gurudeva.
0: So he's always with us.
1: On je vždycky s námi.
0: Doesn't matter where we are.
1: Ať jsme kde jsme.
0: We don't see.
1: My to nevidíme.
0: But he or they can see us.
1: On nebo oni nás mohou vidět.
0: But you have to be that one who can attract him.
1: Ale musíte být ten, který ho dokáže přivábit.
0: You have to be that flame.
1: Musíte být tím plamenem.
0: That many moths will come.
1: Ke kterému se slétává mnoho můr.
0: You are not going to invite them. Come, I'm light here.
1: Ne, nemůžete je pozvat, tak řeknete tady jsem, tak přijď.
0: But in reality.
1: Ale ve skutečnosti.
0: That flame, light goes to invite them.
1: Ten to světlo plamene je zve.
0: But they don't know that this inviting.
1: A oni nevědí, že je to zve.
0: They see and they come.
1: Oni jenom to vidí a přijdou.
0: So God loves us more than we could imagine.
1: Bůh nás miluje víc, než si dovedeme představit.
0: But if you distance,
1: ale pokud vy udržujete vzdálenost,
0: then there's a darkness.
1: Pokud vy odstoupíte, potom je tu temnota.
0: So if it is the nectar, a nectar means amrita. Amrita means immortality.
1: Nektar znamená amrita. Amrita znamená nesmrtelnost.
0: And those great saints are immortal.
1: A tito velcí světci jsou nesmrtelní.
0: So they never die.
1: Nikdy nezemřou.
0: They never went away.
1: Nikdy neodešli.
0: They are here and there.
1: Jsou tady i tam.
0: They are everywhere.
1: Jsou všude.
0: Where you remember.
1: Když si na ně vzpomenete.
0: They are with us.
1: Tak jsou s námi.
0: That is called the blessings.
1: A tomu se říká požehnání.
0: That's called divine energy.
1: Tomu se říká božská energie.
0: So in this way.
1: A tímto způsobem.
0: We don't say out of sadness.
1: Neříká, nemluvíme ze smutku.
0: But still we are in the physical body.
1: Ale pořád my jsme ve fyzickém těle.
0: Doesn't matter how much you will do.

0: Oh my Gurudev.
1: O můj Gurudevo.
0: Why you separated?
1: Proč jsi odešel?
0: Why you went away? Disappear.
1: Proč jsi zmizel?
0: In this time.
1: Této chvíli.
0: Jagadarya athang jalbharya. This worldly ocean.
1: Tento
0: is endless, endless and deep and deep ocean.
1: Tento chvíli tento světský oceán je nekonečný a hluboký.
0: Gurudev.
1: Gurudev.
0: My boat is in the middle of the ocean.
1: Moje loďka je uprostřed toho oceánu.
0: How will I cross without you?
1: Jak ho překročím bez tebe?
0: So this samsara is an ocean.
1: Tato samsara je oceán.
0: And our body is the boat.
1: A naše tělo je člun.
0: And still we are alive.
1: A my jsme pořád naživu.
0: How we will continue our life without thee, O my Lord?
1: Jak budem pokračovat ve svém životě bez tebe, O můj Pane?
0: And therefore,
1: a proto,
0: after that, Mahaprabhuji said,
1: potom Mahaprabhuji řekl,
0: take me with,
1: vezmi mě sebou,
0: let me come with you,
1: dovol mi jít s tebou,
0: beautiful bhajan,
1: krásný bhajan,

0: श्री देव नारायण भगवान देवपुरी समादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान गंगा मैया की
1: जय,
0: यमुना मैया की
1: जय,
0: नर्मदा मैया की
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म
1: जय।
0: गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी दीज आर द होली रिवर्स एंड दे ऑल फ्लोस इन द होली लैंड इंडिया।
2: A oni všechny plují, plynou ve svaté zemi Indii.
0: Our adoration to our Sadguru Dev.
2: Takže naše úcta našemu Sadguru Devovi.
0: Our Siddhapeetha Parampara.
2: Naší Siddhapeetha Parampara.
0: We are all under the shelter of this Gadi, the seat of the Siddhapeetha Parampara.
2: My jsme všichni pod ochranou tohoto Gadi, tohoto trůnu naší Siddhapeetha Parampara.
0: And we are sitting in this boat of the satsang.
2: A sedíme na onom člunu, na oné lodi satsangu.
0: Definitely we will go to that loka.
2: A určitě půjdeme do té loky.
0: So, read the Lila Amrit.
2: Proto čtěte Lila Amrit.
0: And you will know what is Mahaprabhuji.
2: A budete vědět, kdo je to Mahaprabhuji.
0: What is Devpuriji.
2: Co je Devpuriji.
0: And what is Guruji.
2: A co je Guruji.
0: All his thoughts.
2: Všechny jeho myšlenky.
0: Were the wisdom from Brahmaloka.
2: Bylo moudrostí Brahmaloka.
0: All his bhajans beautiful.
2: Všechny jeho překrásné bhajany.
0: But still there was a longing.
2: Ale přesto tam pořád byla touha.
0: As soon as we have body, as long as we have the body.
2: Dokud máme tělo,
0: we will have longing.
2: Budeme mít touhu.
0: Because that love is without borders.
2: Protože ta láska je bez hranic.
0: We can't fulfill.
2: A my nemůžeme naplnit.
0: But still we have hope.
2: Ale pořád máme naději.
0: So Guruji said.
2: A proto Guruji řekl.

0: नारायण भगवान की। सो रेस्ट फॉर टुमारो।
1: Tak zbytek bude zítra.
0: Bless you all.
1: Všem vám žehnám.
0: And tomorrow our webcast will be again 11 o'clock.
1: A zítra náš přenos na internetu bude opět v 11 hodin.
0: You have vihar. Achar, vichar, vihar, ahar. Tomorrow you have vihar.
1: A zítra máte vihar.
0: Beautiful.
1: Krásný.
0: It's something beautiful.
1: Něco krásného.
0: I will give you tomorrow.
1: Zítra vám dám.
0: Today I can't give you.
1: Dnes vám to dát nemohu.
0: Yes, you will say, oh, so beautiful.
1: A budete říkat, aha, tak krásné.
0: Vihar.
1: Vihar.
0: I will tell you tomorrow.
1: To vám řeknu zítra.
0: Give you tomorrow.
1: Zítra vám to dám.
0: What?
1: A co?
0: Vihar. Achar, vichar, ahar and vihar. These are four.
1: Toto jsou čtyři. Tyto čtyři.
0: And all these four I give you tomorrow presents.
1: A všichni ty čtyři vám zítra dám jako darem.
0: Today prasad halva was enough.
1: Dnes už stačil ten halva prasad.
0: Oh.

0: माता जी प्रोसिम।
1: नारायण
2: Andrej,
1: Mike.
2: En mikrofon bi še tam potrebovali pri Mataji. Ali damo kar tega le? Jaz sem tega, še en mikrofon, imaš kak mikrofon? Ne? Po pa dejmo enega od...
1: Just take my mic. Naren, just take my mic.

0: की जय। सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव की जय। सो दिस इज हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू चेक, चेक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। So Bhajan from Kabirdas ji says that this shawl is very fine.
1: Tento bhajan od Kabirdas ji říká, tato šála je velice jemná.
0: And it's colored with the color of the name of God.
1: A je nabarvená barvou Božího jména.
0: The eight lotus chakras make the spinning wheel.
1: Osm lotosových čaker se točí.
0: And the five elements are the threads.
1: A pět elementů je jako vlákna.
0: It takes 9 months until this shawl is completed.
1: A trvá 9 měsíců, než je ten šál hotový.
0: But foolish people make it dirty in no time, in a second.
1: Ale hloupí lidé ho hned zašpiní.
0: When my shawl was ready, I have given it to a dyer for dyeing.
1: Když můj šál byl hotový, tak jsem ho nechal obarvit.
0: And he colored it in the color, the red color.
1: A obarvili mi ho na červeno.
0: Don't be shy to wear this shawl. It's given to you only for a few days.
1: Nestyď se tento šál nosit, dostal si ho na pár dnů.
0: But those who don't know this secret, they make it dirty day by day, more
1: Ale
0: and more.
1: Ti, kdo neznají toto tajemství, každý dnem ho více a více zašpiní.
0: The great saints like Dhruva Prahlad, Sudham Sukhdev, they all were keeping this shawl clean.
1: Velcí světci jako Dhruva Prahlad a Sukadeva udržovali tento šál čistý.
0: Kabir Das also have returned this shawl as clean, bless you, as when he got it.
1: A Kabir Das také vrací tento šál tak čistý, jak ho dostal.
0: Sri Dipna Rambhagwana
2: ki jai.
0: Kabir Das ji Maharaj ki jai.

0: की जय। सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु मां मंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: That's one because Swamiji spoke about Mother India.
2: Ne.
1: The trees.
2: O stromech.
1: And there's a beautiful, I would say, hymn to the Mother India.
2: A já bych řekl, že je takový hymnus
1: krásný. We know it all the refrain.
2: O Matce Indii.
1: Chandanahi Sikideshki Mati. And it says the soul of this country, the Bharat, is like chandan, like sandalwood.
2: A říká se, že duše této země, Bharatu, Indie, je jako santal.
1: And each village is a land of penance, tapa.
2: A každá vesnice je místem tapasy.
1: And each girl is like a devi, like a goddess.
2: A každá dívka je božská, jako bohyně.
1: And while each boy is like God Rama itself.
2: A každý chlapec je sám jako Bůh Rama.
1: Each body is like a sacred mandir.
2: Každé tělo je jako svatý mandir, chrám.
1: Where the cow is worshipped as beloved mother.
2: Kde krávy jsou uctívány jako matky.
1: And here in this country the dawn blows the shank every morning.
2: A v této zemi za každého rána znějí lastury.
1: And dusk sings lullaby every evening.
2: A s večerním prachem přicházejí ukolébavky.
1: Where one's fortune is shaped through one's action.
2: Kde tvůj osud formují tvé činy.
1: Dedication to work is one's secret duty.
2: A zasvětit se práci, to je tvoje povinnost.
1: And where the poets sing their saga of sacrifice and penance.
2: Kde básníci opěvují pokání a oběti.
1: The knowledge and the wisdom of this land is like the water of Ganga.
2: Poznání a moudrost této země je jako voda Gangy.
1: Pure.
2: Čistá.
1: Who soldiers chant the holy Bhagavad Gita in the battlefield.
2: Kde i vojáci na bojišti zpívají Bhagavad Gita.
1: And where in a field the sita was found playing under a plow.
2: A kde v poli v brázdě našli i sítu.
1: And where the goal of the human life is nothing less than God realization.
2: Kde cílem života není nic menšího než realizace Boha.
1: You can. Sri Deep Narayan Bhagwan ki jai. Sri Sri Devishwar Mahadeva ki jai. Sri Sat.

0: This hymne, it says everything what Swamiji Gurudev, he was talking.
1: V tento opěvené básni, v tomto hymnu se mluví o všem, o čem
0: the
1: mluvil
0: land,
1: Vishva Guruji.
0: The land, the earth is holy, it's like chandan, it's like sandalwood, very precious.
1: I ta země je velice svatá, jako
0: the
1: santal.
0: Children, they are like goddess.
1: A děti jsou jako bozy.
0: Every body is like a temple.
1: Každé tělo je jako chrám.
0: And the aim of the human life is nothing else than the God realization.
1: A cílem lidského života není nic jiného než realizace Boha, nic jiného.
0: There's one bhajan with lot of wisdom from again our holy Guruji Sri Madhavananji Bhagwan.
1: A je jeden bhajan plný moudrosti od našeho holy Gurujiho Sri Madhavanandiho Bhagavana.
0: Very wise one, very good one.
1: A je to velice dobrý, plný moudrosti.
0: With lot of knowledge.
1: Mnoho.
0: Like Guruji, we had lot of knowledge.
1: Vědění, že Guruji byl
0: and
1: opravdu
0: he says,
1: moudrý.
0: My brothers,
1: a říká mi bratři
0: and sisters,
1: a sestry.
0: Sadhus.
1: Sadhuhové.
0: This life, this beautiful body,
1: tento život, toto krásné tělo je krásné.
0: It is a coach, a very special coach.
1: Je to zvláštní kočár.
0: And many, many times I was sitting within.
1: A mnohokrát jsem na tom povozu, v tom kočáru seděl.
0: The ten horses, the ten shaktis.
1: 10 koní, 10 šaktů.
0: Are... How's he pulling this coach?
1: Ty táhnou ten kočár. Ty táhnou ten kočár.
0: Our mind is controlling these horses.
1: Naše mysl řídí tyto koně.
0: With the help of our intellect.
1: S pomocí našeho intelektu.
0: Our knowledge is the light.
1: Naše
0: poznání. And the light is so

0: bright.
1: Poznání je tím světlem a to světlo je tak jasné.
0: And in this our body, who is sitting there inside?
1: Ale kdo je uvnitř tohoto těla?
0: In this coach, the king, the Atma is sitting.
1: V tomto kočáru jede král, je to Atma.
0: And this Atma has a very Viveka mantra, a minister.
1: A mám svého ministra. Má za svého ministra, má Viveku.
0: This one is very experienced.
1: A ta je velmi zkušená.
0: That king said, because of this Viveka, these ministers, there and here in the whole universe, I had no troubles. We had such a comfortable journey.
1: A ten král říká, díky tomuto ministrovi, díky Vivéce, ať už v tomto nebo na jiném světě, nemám žádné, jsem se nesetkal s žádnou překážkou, neměl jsem žádné problémy.
0: But there in this body they came the five thieves inside.
1: Ale
0: and they took everything away and they took the coach away.
1: Ale v tomto, do tohoto těla přišlo pět zlodějů a ty mi všechno ukradli a ukradli mi ten kočár.
0: The five thieves, the karma.
1: A je to pět zlodějů, káma, kroda, mada,
0: the loba,
1: loba,
0: the ahamkara.
1: A ahamkara.
0: And the coach and the horses, they lost their way. But then Gurudev came and with his vakya, with his word, with the arrow of his word, he shot there and all the thieves were running away.
1: A kvůli těm zlodějům ty koně a ten kočár zbloudil, sešli z cesty, ale pak přišel Gurudev a svými slovy jako šípy zahnal těch pět zlodějů.
0: And Holy Guruji said also the Jodha Loka Ikiso Brahman in this body all the lokas from the foot sole is the head.
1: A Holy Guruji říká, v tomto těle najde všechny loky od chodidel až k hlavě.
0: All the lokas are projected. All the lokas is there, and all the Brahman are there. All this universe.
1: Celý vesmír.
0: Sun systems, not universe. Sun systems.
1: Celý sluneční systém.
0: This is 2001.
1: Promítá do tohoto těla.
0: Sun systems are in this body.
1: A tisíce slunečních systémů jsou v tomto těle.
0: In this coach are so beautiful instruments. The five karmindrias, the five gyanindrias.
1: Tento kočár má krásné nástroje, má karmendrie a dhyanendrie.
0: Oh my brother and sister sadhus, my coach is wandering.
1: Oh mý bratři a sestry sadhuové, můj kočár putuje.
0: The holy worship Tridip Narayan Mahaprabhuji, he showed me everything, Holy Guruji said. In this coach, in this my body, I enjoy it.
1: A Holy Guruji říká, uctívaný Bhagaván Tridip Narayan Mahaprabhuji mi ukázal všechno a díky němu v tomto kočáře zažívám radost.

0: Sri Dipnara
1: Bhagavan ki jai.
2: Sri Sri Devesh Paramadeva ki jai.
1: Sri Madhava Nanji Bhagavan ki jai.
2: Vishwakuru Mamleshwa Siswameshwa Nanji Guru Deva ki jai.
3: So Swami Umapuri will translate the budget first. It is Dodin Kachaka Memela.
4: Swami Umapuri ten bhajan přeloží, je to bhajan Dodin.
3: About there's only 2 days.
4: O tom, že máme jenom 2 dny.
5: From Swami Brahmananji.
4: Je to bhajan od Swamiho Brahmananjiho.
5: Swami Brahmananji said, disciple from Srima Prabhuji, he said, only for 2 days we are meeting here in this world. This was yesterday and this is today.
4: Říká to žák Mahaprabhujiho, Swami Brahmananji říká, na tomto světě se jsme se potkali jen na 2 dny, na včerejšek a na dnešek.
5: Tomorrow we don't know what will be.
4: O zítřku nevíme, co přijde.
5: It is a play of coming and going and coming and going. Somebody went and somebody came, somebody is packing and somebody is already ready, packed and alone waiting.
4: Je to hra příchodu, odchodu. Někdo přišel, někdo odešel, někdo se balí a někdo už je zbalený a sám čeká na odchod.
5: And as we know, we came alone, we are alone and we will go alone.
4: A přišli jsme, jak víme, přišli jsme sami a sami odejdeme.
5: Only if by chance two comes together, but even then they are alone.
4: A když se náhodou s někým na chvíli potkáme, nakonec stejně zůstaneme sami.
5: Only what will go with us, this is our karma, our deeds.
4: To, co nás jediné bude doprovázet, jsou naše karmy, naše činy.
5: The power of the mantra and the light of Gurudev.
4: Síla mantry a světlo Gurudeva.
5: This will guide us.
4: To nás povede.
5: And he is giving also the example of the tree, like the tree standing alone.
4: A i tady
5: in
4: mluví
5: all kind of conditions.
4: O příkladu stromu, který stojí sám za všech podmínek.
5: That's why we should do something in this world that it will not be repeated again and again.
4: Proto bychom se měli dokázat něco, abychom
5: all
4: nemuseli
5: religions one day will have an end.
4: Pořád všechno opakovat znovu a znovu.
5: But the connection to God never.
4: Náboženství jsou konečná, ale spojení s Bohem je věčné.
5: Millions of pesos, penizas, rupis, euros.
4: Můžete mít miliony peněz, rupí, euro.
5: Through sin.
4: Skrze hřích.
5: Through taking away.
4: Že jste si
5: tricks.
4: Nakradli a ošetřili.

0: you should know that you get not one, that you can't take 1 euro a penisa with you.
1: Ale vězte, že sebou si nevezmete ani
0: korunu. Life will flow away.
1: Ten váš život uplyne.
0: Like the water which you want to hold in your hand.
1: Jako voda, kterou chcete udržet na dlani, neudržíte ji.
0: That's why.
1: Proto.
0: Tarm, Tiraj, Mitra and Arunari, here Guruji says, these four things we have to prove at the right time and at the right moment.
1: A jsou čtyři, které se prokáží ve správnou chvíli na správném místě.
0: The true friendship,
1: a to je skutečné
0: your
1: přátelství,
0: partner,
1: skutečný partner,
0: your duty,
1: vaše povinnost,
0: yes,
1: vaše cesta.
0: End of this life, nobody can help you. No father, no mother, no partner, nobody.
1: Ale na konci života vám nikdo nepomůže. Ani bratr, ani sestra, ani rodiče.
0: And tell you we are one, we are yours, but they will not go with you.
1: I když vás budou žet za ruku a říkat, jsme tu s tebou, nepůjdou s vámi.
0: The same and the same. This world is mortal.
1: Každý den
0: zažíváte
1: to, že tento svět je smrtelný.
0: Listen, my friend, this world is a game, it's like a play.
1: A Brahmananji říká, proto medituj neustále na Boha.
0: The same and the same. The a věz, comes,
1: že tento svět je jenom horou příchodů a odchodů.
0: Goes away.
1: Že kdokoliv, kdo přijde, zase odejde.
0: 3D.

0: day.
1: It is about the bird which is closed in one cave.
2: Je to o ptáčku, který je zavřený v kleci.
1: And he has very much pain and he's crying.
2: A v té kleci trpí a pláče.
1: And there is told in this song, nobody can understand your pain.
2: A v té písni se zpívá, tvé bolesti nikdo nerozumí.
1: And for me it is little bit like symbolic, like for soul which is still closed in karmas and qualities and unwissenheit.
2: Ignorance,
1: yes.
2: A pro mě to je takový symbol duše, která trpí, protože je v zajetí těch karem a nevědomosti.
1: Well, but we have good, we are here.
2: Ale my jsme na tom dobře, protože jsme tady.
1: And we have our mantra.
2: A máme naši mantru.
1: But still we are not free, so.
2: Ale přesto ještě nejsme osvobození.
1: So maybe sometimes it resonates this bhajan with some state of mind which we are sometimes going through.
2: Takže někdy tento bhajan rezonuje se stavem naší mysli, s nějakým stavem, kterým procházíme zrovna.

0: Om Bole Shri Deep Narayan Bhagavan Ki Jai Shri Alakpuri Chisidha Pit Parampara Ki Jai.
1: So tell.
0: Yes. Well, I told already before that it is about great, great, great pain. But I think that pain is part of the life.
2: Čili je to o veliké, veliké bolesti, ale bolest je zároveň součástí života.
0: And I think that as much pain you can feel, that much joy you can once enjoy.
2: A myslím si, že kolik bolesti dokážete cítit, tak tolik také radosti dokážete prožívat.
0: And one day we will be in Ananda.
2: A jednoho dne budeme v Ánandě.
0: In Satchit Ananda.
2: V Satchit Ánandě.
0: Maybe we can sing once together on Satchit Ananda, because I think I make you all sad.
2: Možná bychom si mohli zaspívat společně Om Satchit Ananda, protože cítím, že jsem vás všechny rozesmutnila teď.
1: About one bird.
2: Je to o jednom ptáčku.
1: And that one, someone have took him.
2: A někdo ho chytil.
1: And they didn't have a
2: cage.
1: In the cage.
2: Zavřel ho do klece.
1: And he's looking to others.
2: A ten ptáček se dívá na ostatní.
1: They think that I am good and very, very, very happy.
2: A oni si myslí, že je na tom dobře a že je šťastný.
1: But he's singing.
2: Ale on přitom zpívá.
1: You know that.
2: A vy to víte?
1: Hi, I am inside.
2: Víte, že jsem zavřený.
1: And my life is not there.

0: to není život.
1: Many people come, they look him.
0: Mnoho lidí se na něj chodí dívat.
1: How nice is one.
0: A obdivují ho, jak
1: someone
0: je to
1: dancing something.
0: Krásný ptáček, ale co mu podstrkují.
1: But he's very hard.
0: Ale pro něj je to velmi těžké.
1: This is like, so that we should not take some animal.
0: Velmi tvrdé, čili o tom to bylo a neměli bychom žádná zvířata takto zavírat.
1: Let them free.
0: Dejte jim svobodu.
1: That is on this very nice.
0: Čili bylo to moc krásné.
1: So it is very, very hard.
0: Čili je to opravdu velice těžké.
1: And his life is long.
0: A žije dlouho.
1: They give him something and this.
0: Oni ho pečlivě krmí.
1: But it is in the case.
0: Ale z klece ho nepustí.
1: So there is once the bhajan told.
0: Čili to je ten význam toho bhajanu.
1: So in that person who told, he said already that how must pain, very pain.
0: A Bhakti už o tom mluvila, kolik je v tom bolesti.
1: That was it.
0: Jak veliká je to bolest, Bhakti říkala.
1: So that we should let him open.
0: Tak měli bychom mu dát svobodu.
1: And let him out.
0: Pustit ho ven.
1: But how will I do?
0: Ale jak to udělat?
1: So like this all we are sitting.
0: Čili my všichni, kdo tady sedíme.
1: So you should also think.
0: Tak přemýšlejte o tom.
1: What is a problem with me?
0: Jaký mám v sobě problém?
1: We are also in the
0: cage. Protože i my jsme v té kleci.
1: Which is that?
0: A proč to tak je?
1: I am everywhere in my again other this everywhere I am going.
0: Já jsem všude a ve skutečnosti můžu být.
1: I'm in India.
0: Kdekoliv jsem v Indii.
1: You are America.
0: Vy v Americe.
1: Everywhere you are.
0: Jste kdekoliv.
1: But everywhere.
0: Opravdu kdekoliv.
1: How many people is that?
0: Kolik
1: that really very very nice and relaxed.
0: Ale kolik lidí to tak opravdu má, že je vnitřně svobodných?
1: But what they we are doing.
0: Co vlastně děláme?
1: Money.
0: Peníze.
1: And many things.
0: A mnoho dalších věcí.
1: But it is inside.
0: A to všechno je uvnitř.
1: My God, what will happen?
0: To nás všechno jakoby svazuje.
1: How they can do my?
0: Co se bude dít a jak se uživím?
1: Oh
0: můj Bože.
1: This bird,
0: ten ptáček, bird, o kterém byl
1: ten and this bird sitting there in the on the skin or in the case,
0: který sedí uvnitř klece.
1: And he come out.
0: A když se dostane ven,
1: but he's standing in the tree.
0: Tak stojí na nějakém stromě.
1: And he said.
0: A říká si.
1: Where I will be, how God have given me in there.
0: Kde budu, kde mě Bůh chce mít.
1: So you have given me very open.
0: Čili otevřete se mi.
1: Thank you very much, my friend.
0: Děkuji mnohokrát, přátelé.
1: But where I can go.
0: Ale děkuju, že jste mě osvobodili, ale kam teď mám jít?
1: I will fly.
0: Poletím.
1: I fly very, very bad.
0: Poletím vysoko, daleko.
1: And I see if there is someone my friend.
0: A uvidím, jestli najdu někoho blízkého.
1: That I can come with him.
0: Abych se mohl k němu přidat jako přítel.
1: And I can good eating.
0: Abych se dobře najedl.
1: Good relax.
0: Abych si odpočinul.

0: abych dostal všechno, co potřebuju.
1: How I did like this.
0: O, můj ptáčku, jak toho dosáhnout.
1: So this is like this, bhajan like this.
0: Čili o tom byla ta píseň.
1: Understand?
0: Rozumíte tomu?
1: Other bhajan.
0: Další bhajan.
1: So you know that we are many people now, they leave that these birds or anything, give them free.
0: Víte, že teď je hodně lidí, kteří ty zvířata, kteří jim dávají svobodu.
1: We do, we have like this big, even it so big also here.
0: A že mají třeba výběhy, které jsou tak veliké jako tady naše zahrada.
1: But it is not that.
0: Ale ani to není ono.
1: We think we are his good and we give them this and that.
0: Myslíme si, že když se o ně dobře staráme, krmíme je, takže jsou spokojení.
1: But it is not there.
0: Ale není to ono.
1: And so we are like that bird.
0: A my jsme na tom stejně jako ten pták.
1: And where we go always.
0: Kam se rozletíme?
1: We go home.
0: Jedete domů.
1: With your wife, your husband.
0: S manželkou, s manželem.
1: Your children.
0: Máte tam děti.
1: Then so on. What is there inside?
0: Ale co máte uvnitř?
1: So let me come. It is the day bhajan. Bhajan is the best.
0: A tak o tom je ten bhajan. Je to nejlepší je v tom bhajanu.
1: He have done with for us. You see?
0: My jsme si to tady pro sebe uspůsobili.
1: Our bird. And he brought him inside.
0: A vrací se sem, nebo přichází sem spoustu ptáků.
1: And is free.
0: A jsou svobodní.
1: So they come in, sit, eat and fly.
0: Svobodně k nám přilétají, aby se tady najedli.
1: So he made this like.
0: A zase odletěli svobodně.
1: Very nice.
0: A Vasant jim to tady takhle zaštěl.
1: Thank you very much, Vasant.
0: Takže děkujeme mnohokrát, Vasant.
1: Yes.
2: One bhajan that it's not really about the bird, but I was trying to find one that will at least somehow have a similar topic.
0: Čili toto není úplně bhajan o ptácích, ale snažil jsem se najít takový, který bude mít aspoň podobný námět, podobné téma.
2: Gana dina batekire, here Mahaprabhuji speaks in as a young girl, he says.
0: Mahaprabhuji v tomto bhajanu promlouvá jako mladá dívka.
2: As if he would be this girl locked in the cage for a very long time.
0: Jako kdyby byl mladá dívka někde zavřená velmi dlouho.
2: And for many lives she is searching for her beloved husband.
0: A mnoho let ta dívka hledá svého milovaného muže.
2: And she says that I was without my beloved one, but everyone but they called me that I'm married already.
0: A ta dívka říká, neměla jsem svého muže, ale přesto mi říkali, že už jsem vdaná. Neměla jsem toho, koho miluju, ale říkali mi, že jsem vdaná.
2: And without I was living in this way without any shame in my heart.
0: Žila jsem tak bez studu ve svém srdci.
2: How I was surprised that it wasn't my beloved.
0: A jak jsem se pak překvapila, že to nebyl ten můj milovaný.
2: And so many senseless karmas because of this I have collected over the lives.
0: A v průběhu životu jsem nazbírala tolik nesmyslných karem kvůli tomu.
2: This human body I have got in the dream, and like a deer, I was running here and there in the forest.
0: Toto lidské tělo jsem dostala ve snu a jako srna jsem zmateně pobíhala lesem.
2: And I have lost this human life many times.
0: Mnohokrát jsem promarnila svůj lidský život.
2: And for many kalpas I was searching a wrong husband.
0: A mnoho věků kalp jsem hledala nepravého muže.
2: I was like a small child who is just can't walk yet.
0: Byla jsem jako batole.
2: And so I was living like this, but I could not find my avatar, my beloved Brahmagyani.
0: A tak jsem žila a stále jsem nenalézala svého Atmagyaniho, svého avatára.
2: And then I have found, Mahaprabhu says, my beloved Sri Devpuriji.
0: A pak jsem našla, Mahaprabhuji říká, svého milovaného Sri Devpurijiho.
2: And I have dissolved in him.
0: A v něm jsem se rozpustila.
2: With one look to the divine form.
0: Jedním pohledem na božskou podobu.
2: I have got my beloved husband who is immortal.
0: Jsem získala
2: unborn.
0: Svého milovaného muže, který je nesmrtelný a nezrozený.
2: Sri Dipnara Bhagwan ki jai.